Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava.

0: Já dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí se dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, vždyť Oscar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o Rosemary a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóně a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by jí mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dovkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkala, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co by nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou
2: no,
1: říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný a tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený, tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co, a ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli ty kluci úplně jiný buchty. Tam mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30, 40 let zpátky, tohleto, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Předskokan muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: A tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď jsi vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěl Paul Robeson. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu. Ty víš, jestli to pochází z muzikálu? Víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje. Jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už to... jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám
2: ne,
1: se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu, čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře. A jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilár, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no, a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem.

0: My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo, a já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
0: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém, a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A
1: ano.
0: Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže zpějeme se.
2: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu? Co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To no je. To je spíš takové to chlapské pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: Vytrvalost píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, ale...
4: Tam najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže barvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic
3: nezbude. Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, se mu ten pulitr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Prouba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek děkujem. Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Je to povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
2: Taky děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasné to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný, mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy? A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme se z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano. Byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle to je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí
4: no,
3: vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 000.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no.
3: Že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to ví, juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: Kozy
4: odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František
3: Důchodce. No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 000 korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop. Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní.
4: To...
3: Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, víte. Klap.
5: Hakrnce, já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Nějaká... Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: chyba no, nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenuje, to je cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop, halo.
3: No. Tak, pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já jinou, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tomhle ví všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci, ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme.
2: Oba ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Livíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte
5: se. Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdíte taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to vdeme ještě jednou na skoč.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle. Tak.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou kolena.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
9: Mluvte.
10: Jo. Jmenuji se... Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta. Nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, studnu bych zvednul opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí, tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkáš, z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. A on řekl, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vypravil, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná
5: tušil. Ano, ano, ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano.
5: Díky
3: tak,
5: bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku, vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Borišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba.
0: Humoriáda.
1: Dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A také rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn.
3: Hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou, já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to a oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Začala oprava silnice mezi Hradcem a Storem na jižním Plzeňskou ulici. Hradecká ve Stodě je částečně uzavřená. Návštěvnická sezóna na Šumavě podle provozovatelů zatím ještě naplno nevypukla. Řidiči si budou moct při změně auta ponechat svoji SPZ-ku, rozhodla o tom vláda. A dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Mezi Hradcem a Stodem na jižním Plzeňsku začala oprava silnice. Plzeňský kraj za stavbu zaplatí téměř 17 milionů korun a práce skončí v listopadu. Součástí jsou i opravy silnic přímo ve Stodě a Hradci, které jsou od včera částečně uzavřené, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Kromě rekonstrukce silnice mezi Hradcem a Stodem zahrnují stavební práce také obnovu povrchů v ulicích Hradecká a Krandova ve Stodu a opravu úseku v Hradci od železničního přejezdu k mostu přes řeku Radbuzu. Stavební práce byly zahájeny opravou Hradecké ulice ve Stodu. Ta bude probíhat z důvodu

0: nákladů dopravní dostupnosti do tamní nemocnice po jednotlivých polovinách vozovky.
1: Silnice mezi Hradcem a Stodem bude od poloviny srpna úplně uzavřená. Šumava se připravuje na hlavní návštěvnickou sezónu. Podle ředitelky destinace Šumava žije Moniky Bendlové většinou začíná až ve druhé polovině prázdnin. Destinace spolupracuje s 50 hotely a penziony a volné ubytovací kapacity podle ní zatím ještě mají.
2: Ubytovatelé třeba o těch víkendech hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%. Celkově červenec je vždycky nižší. Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci a Rakušáci.
1: V srpnu také podle Bendlové přijíždějí i Češi, a to na svoji druhou letní dovolenou. Převod auta budou moct lidé v Česku nejspíš vyřídit online. Místo chození na úřad by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který včera schválila vláda.
3: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
3: V Česku se SPZ-ky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
5: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
3: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knižák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knižák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii a jeho tvorba i veřejná vystoupení dlouhodobě vyvolávaly výrazné společenské debaty. Sport. Fotbalisté Artisu Brno podlehli v dohrávce úvodního kola šance ligy na domácím stadionu Mladé Boleslavi 2-4. Tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Oba jsou světovými jedničkami v deblu. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. Počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Provoz na silnicích v Plzeňském kraji je aktuálně klidný, bez větších komplikací a hlášené nemáme ani žádné dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, 5:05, máme úterý 28. července. Naše dnešní společné vstávání začneme dětmi a jejich pokusem rozklíčovat zásadní letní problém. Proč se slunečnice vlastně otáčejí za sluncem? A po 17:15 se zastavíme u významného jubilea. Dnes totiž slaví 90. dramaturg, politik a především autor legendární balady pro banditu Milan Uhde.
6: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: proč se slunečnice otáčí za sluncem.
1: Protože zapadá,
2: aby mohla růst.
3: Protože se říká slunečnice, jak už začíná taky na slunce.
4: Protože sluneční kytka.
5: Protože aby brzo vyzrála.
6: Aby byla žlutá.
7: Aby bylo tak hezké.
8: Protože je žlutá jako slunce.
9: Protože by nemohla růst.
10: Protože vypadá jako sluníčko.
11: Protože je jasné.
12: Ahoj, rádio!
13: Český rozhlas Plzeň. It's been

0: Zatímco v 70. letech psal tajně hry a doma se staral o děti, na nový rok 1993 už jako předseda poslanecké sněmovny vítal nově vzniklou Českou republiku. Bývalý politik a dramatik Milan Uhde právě dnes slaví 90 let. Na jeho kariéru zavzpomínáme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: 5 hodin 15 minut, jak dnes bude, má být ráno skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět obloha vyjasní. Maximální dnešní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24. A foukat má jen slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až západní vítr.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Divoký byl dospívala 4,5 minuty po čtvrt na šest. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Vám všem dobré ráno. Muzikál Balada pro banditu si v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrej fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: Utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu Tam u řeky na kraji. To je takový western valčík.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ceny pohonných hmot po týdnu bez vládních cenových stropů dál rostou. Benzín od konce regulace zdražil podle společnosti CCS zhruba o 1,80 Kč. Nafta o více než 4 koruny. Podle petroliářů za růstem stojí vývoj cen ropy i návrat spotřební daně na původní výši. Ministerstvo financí ceny i marže čerpacích stanic dál sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Obyvatelé Plzeňského kraje loni spotřebovali denně v průměru 85,3 litru vody. Meziročně o žádná celá 3 litru víc. Vodou z veřejných vodovodů nebylo zásobeno 12,5% lidí, což je nejvyšší podíl mezi regiony. Informace zveřejnil Český statistický úřad v Plzni. Denní spotřeba na hlavu loni vzrostla ve většině krajů Česka. Všeobecná zdravotní pojišťovna informovala o novém podvodu. Lidem chodí zprávy a e-maily, které se vydávají za komunikaci od VZP. Příjemce se snaží přesvědčit k vyplnění bankovních údajů a dostat z nich peníze. Informovala o tom mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Pravost zpráv od VZP lze ověřit na adrese info@vzp.cz. V prvním pololetí letošního roku provedli plzeňští celníci celkem 96 kontrol. Zadrželi přes 15 000 kusů padělaného zboží, například módní doplňky, obuv nebo elektroniku. Kdyby šlo o originální výrobky, prodali by se podle odhadu plzeňského celního úřadu za asi 135 milionů korun. Uvedla to jeho mluvčí Marcela Kašparová. Fotbalisté Artisu Brno prohráli v úvodním kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. Pro Artis to byl historicky první zápas v české nejvyšší soutěži. A dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením provozu počítejte na dálnici D5 mezi kilometry 100 až 111 ve směru na Rozvadov. Kvůli práci na silnici je tam provoz zúžený do jednoho pruhu. Projížděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy pro vás měla Kateřina Jiřincová. Dobrý den a příjemné vstávání do úterý 28. července přeje Ondřej Kapic. Máme téměř 6:30. Za pár minut vás zavedeme ke zřícenině kostela všech svatých nedaleko hradu Rabí. Někdy je také nazýván kostelíkem na Lišné nebo Čertovo kopito. Nenechte si ujít další díl seriálu Příběhy nejen šumavské.

0: 6:30. Hezké ráno. Svatého Vintíře si na Šumavě spojujeme asi nejvíce s dobrou vodou u Hartmanic. Nejen proto, že se tam nachází kostel svatého Vintíře, ale nedaleko se tyčí i Vintířova skála, kde tento světec dožil jako poustevník. Jenže podle pověsti Vintíř poustevničil i v Rabí, tedy v místě, kterému se říká Čertovo kopyto. Poslechněte si více od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Snad každý zná hrad Rabí, naši největší zříceninu, kde měl Jan Žižka přijít o druhé oko. Hrad Rabí je sice největší zříceninou, ale nedaleko od něj je ještě jedna zřícenina. Zbytky kostela všech svatých, nazývaného také kostelík na Líšné, a nebo právě Čertovo kopyto.
3: V tomto místě měl v 11. století pobývat poustevník Vintíř. Jestli tomu tak je, jisté není, ale zůstala tu po něm alespoň studánka. Tedy, abych byl přesný, na úpatí vrchu Líšná je zbudovaná studánka, která dostala název Vintířova.
2: Co by ale mohla být pravda, je pověst o jedné krásné paně a jejím tragickém konci. Kdysi dávno v místech kostelíku žil vojvoda z Líšné. Měl krásnou dceru Štěpánku, do které se zahleděl syn prácheňského pána. Dokonce se už chystala svatba, ale nestalo se tak.
3: Objevili se tu totiž podivní hosté, kteří byli celí v černém. Velitel téhle divné bandy se do Štěpánky okamžitě zakoukal a nějakým divným kouzlem ji očaroval tak, že se za něj chtěla oddat.
2: Otci nevěsty se to moc nelíbilo, ale Štěpánka jinak nedala. A tak otec alespoň vymohl, že se dcera bude vdávat v kostelíku na Líšni, kde je oddá zdejší poustevník. To se pánu v černém a jeho bandě moc nelíbilo, že prý je nebude oddávat nějaký žrout kořínků, bejlí, podivný bylinkář a čaroděj.
3: A že by svatý Vintíř?
2: No, to asi ne. V každém případě divný černý pán si prosadil, že si přiveze svého kněze. Mezitím jeho banda nohsledů vystrnadila poustevníka z Líšně. Ten se ale nedal a snažil se všemožně dostat zpátky. A když zahlédl černého pána s ještě černějším knězem, který smrděl sírou, bylo jasno.
3: Je to banda čertů. A tak poustevník s kratkou spěchal do kostelíka. Když vběhl dovnitř, vzal do rukou dřevěný kříž a zvolal. Ve jménu božím oddělte se mě ďáblova od nevinného lidu. Otevři se země a pohleď zpátky z plozence satanovi.
2: V tu ránu se zem otevřela a začala pohlcovat všechny z plozence pekla. A protože jejich velitel Štěpánku nepustil, schvátilo peklo i ji. Dlouho poté lidé slyšeli z útrop Štěpánčino volání. To prý měla za to, že zradila svou lásku.
3: A od té doby je uprostřed kostelíku, tam, kde stával oltář na obrovském kameni, znát otisk Čertova kopyta. A dodnes se proto místu říká Čertovo kopyto.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je 6:15.
1: Počasí.
0: Ráno bude skoro jasno, během dne pak přechodně až oblačno, k večeru se obloha vyjasní. Teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až západní vítr.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Letní kino ve Gdyni promítá českou komedii Martina Horského Někdo to rád v Plzni. Začíná v parku u Muzea příhraničí ve 21 hodin a 15 minut. V hlavní roli uvidíte Miroslava Donutila, Jiřího Lábuse, Pavla Zedníčka, Marka Taclíka a Veroniku Frajmanovou. Na divadelní představení můžete zavítat dnes do přírody. Divadlo Podkova uvádí na přírodní scéně v Pavlovicích Josefově Huti na Tachovsku inscenaci A střih. Hororově komediální parodie podle francouzského filmu se odehraje na levém břehu cirka 50 metrů po proudu od mostu ve 20 hodin a 30 minut. Vstupné je dobrovolné a hraje se za každého počasí. V Sušici se koná komentovaná prohlídka s názvem Sušice všemi smysly. Ochutnávka historie i současnosti města, při které zapojíte všechny smysly, začíná v 10 hodin dopoledne v Sušickém informačním centru. Komentovaná vycházka pro rodiny s dětmi pak následuje v Sušici od informačního centra ve 14 hodin. Seznámí vás se strašidelnými a tajemnými pověstmi a vyzkoušíte si na ní i luštění kryptextu. Galerie Ladislava Sutnara v Plzni představuje výstavu současného sochařství studentů vysokých uměleckých škol ze střední Evropy. Má název 100x100x100x100 a můžete si ji přijít prohlédnout od 10 do 18 hodin. A Záporočeské muzeum zve na rozsáhlou výstavu věnovanou stoletému výročí legendární loutkové postavy Hurvínka. Výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně je přístupná od 10 do 18 hodin v hlavní budově Záporočeského muzea v Plzni.

0: Rok 1989 jsme si připomněli s Eltonem Johnem, blíží se 6. hodina a s ní zprávy s Kateřinou Jiřincovou.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
4: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
4: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis. Vydavatelství Českého rozhlasu.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Šest hodin.
7: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Výnos obilovin v Plzeňském kraji je zatím nižší než v minulých letech. Zemědělci sklízí i řepku. Vláda vymezila akcelerační zóny na výrazně menší plochu, než byl původní návrh. Další vlna veder může zkomplikovat hašení požáru na jihozápadě Francie. A dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, teploty do 29 stupňů. Hezké ráno, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. V Plzeňském kraji pokračují čtvrtým týdnem žně. Letos začaly zhruba ve stejném termínu jako loni. Na severním Plzeňsku jsou teď sklizené zhruba 3/4 řepky. Kvalitu a výnosy ale ovlivnilo suché počasí, potvrzuje místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň Sever a Rokycany Václav Bulín.
8: Co se týká kvality řepek, tak volejnatost je slabší. A co se týká množství, tak jsem mluvil s některýma sedlákama, tak mi řeknou třeba, že o 30% je to horší než ta loňská sklízeň. A dokonce jsou případy, kdy tu řepku vůbec nesklízí, že se zmladila, že to je špatný a budou to prostě jenom nějak mulčovat a zavorávat.
6: Podle Bulína se teď sklízí také pšenice, její kvalita je výborná, ale výnosy jsou slabší než v loni. Následovat bude sklizení jarního ječmene. Centrální plzeňský obvod vylepší chodník u Hřbitova v Domažlické ulici. Lidem usnadní pohyb v okolí Hřbitova a bude bezpečnější pro vozíčkáře, říká starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z Hnutí ANO.
9: Chodník u Hřbitova na zátiší trápil hlavně vozíčkáře, tam bude upravený sklo.

0: On bude tam položen nový živičný povrch a propojí to zátiší s kruhovým objezdem u nové hospody tak, aby se místním otevřela právě možnost jak cesty k nákupním možnostem, tak případně k dalším zastávkám městské hromadné dopravy.
1: Vláda výrazně zmenšila plochu, kde bude možné zjednodušeně připravovat obnovitelné zdroje energie. Akcelerační zóny nově zaberou asi 300 km čtverečních, tedy zhruba 11% původně navrženého území. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO se tak lépe vyváží rozvoj obnovitelných zdrojů s ochranou krajiny a zájmy obcí. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z Lidovců naopak tvrdí, že omezení výrazně zpomalí výstavbu větrných a solárních elektráren. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jeho západě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
2: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba, přizpůsobíme se, budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
3: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
1: Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos. Počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kvůli práci na inženýrských sítích je ode dneška uzavřená Reslova ulice v Plzni, a to v úseku od křižovatky s Jagellonskou až k Americké třídě. Omezení potrvá do 9. srpna.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Úterý 28. července, 6 hodin 5 minut úplně přesně. S vámi je Český rozhlas Plzeň. My se v této půlhodině podíváme na atletické ovály. Domácí vícebojař Bohuslav Čertík ze Škody Plzeň má za sebou opravdu nabitý program na republikovém šampionátu v Plzni, kde závodil v tyči i štafetách a navíc přidal zlatou medaili. Než odletí na juniorské mistrovství světa do amerického Eugene, vyspovídal ho náš reportér Vladislav Janouškovec. Poslouchejte po čtvrt na 7.
4: Dobré ráno.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké ráno, máme 3:15. Bude většinou polojasno ráno a zpočátku dopoledne přechodně i skoro jasno. Na jihu a východě může být ještě zpočátku až oblačno. Později odpoledne se opět obloha postupně vyjasní. Dnešní maximální teploty 25 až 28, na Plzeňsku až 29 a na horách 21 až 24 stupně.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vícebojař Bohuslav Čertík vybojoval na republikovém šampionátu v Plzni v rámci přípravy na juniorské mistrovství světa jednu zlatou medaili. Detaily po písničce.

0: Signo X a proměna 8 minut před 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Nabitý program měl na mistrovství republiky v atletice vícebojař domácí Škody Bohuslav Čertík. Představil se v tyči a obou štafetách. V té krátké navíc přispěl k zisku zlaté medaile. Před odletem na mistrovství světa juniorů v Eugene jej k mikrofonu pozval reportér Vladislav Janouškovec.
1: Bohuslav Čertík má za sebou mistrovství České republiky, jednotlivců tady v Plzni, 3 starty, 1 zlatá medaile s krátkou štafetou a 4. místo s tou dlouhou, spokojenost?
2: Určitě naprostá spokojenost, teď jak se připravujeme na svět, tak nemohl jsem očekávat nic lepšího.
1: Co ukázaly ty vaše výkony na dráze a v tyčce směrem k mistrovství světa?
2: Že přípravu vedem správně, správnou cestou a že zatím všechno probíhá tak, jak má.
1: Oslavili jste nějak, nebo chystáte oslavu toho sprinterského zlata z krátké štafety s kolegy ze Škody Plzeň?
2: Že bychom to nějak slavili, asi ne. Spíš teď budu hodně odpočívat a regenovat na mistrovství světa.
1: Dá se tahle medaile porovnat s těmi 10 bojařskými úspěchy v mládežnických kategoriích?
2: No tak, samozřejmě je to štafetová tam v mužské kategorii, takže super medaile, ale určitě pro mě má větší cenu ta vícebojařská.
1: Mistrovství světa juniorů v Spojených státech amerických se blíží. Prozraďte, jak se to dá stihnout, trénovat všechny disciplíny takhle těsně před šampionátem, respektive na které se vy budete ještě teď zaměřovat?
2: No tak, stíhat se určitě nejde moc, ale tak dáváme do toho, co jde. A jako všechny trénujeme furt, takže jestli nějakou konkrétní asi ne, prostě všechny trochu furt budeme mladit.
1: Není tam nějaká, která by vás třeba zlobila z těch disciplín, potřeboval byste dotrénovat?
2: Určitě oštěp, měl jsem i zraněný loket, takže jsem nemohl moc házet, ale loket vypadá, že už je v pořádku, takže můžeme pomalu začít házet, aby jsme aspoň něco málo předvedli i v oštěpu tam.
1: 10 boj, 10 disciplín, ty poslední hodiny, dny před šampionátem, tam asi se nabízí, že bude třeba hlavně odpočívat a relaxovat.
2: Je to tak, už nebudeme jezdit takový blázný tréninky do mrtě, už to bude takový odpočinkový, technický hlavně a tak všechno.
1: A s jakým umístěním nebo bodovým ziskem by se Bohuslav Čertík rád vracel z mistrovství světa juniorů?
2: Na umístění nějak nekoukám, chtěl bych si spíš splnit nějakých 7800 bodů, jak už jsem jednou říkal, a to je jediný můj cíl, místo mi je nějak jedno.
1: Říká plzeňský 10 bojař Bohuslav Čertík, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes by mohly místy teploty stoupat na tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Na téměř 1 milion korun odhadují škody po bleskových povodních v Říči na severu Plzeňska. Přívalové deště a povodeň se obcí prohnaly hned třikrát po sobě na začátku července. Masivní proudy vody poničily několik domů, cyklostezku a infrastrukturu. Uvedl to nezávislý starosta Říče Martin Hartmann s tím, že obec chce následky povodně opravit v nejbližší době. Výslechem dalších svědků dnes pokračuje ukrajinského soudu v Plzni líčení se dvěma muži obžalovanými z vraždy. Podle obžaloby mezi listopadem 2022 až lednem 2023 v Plzni úmyslně usmrtili muže, jeho tělo znetvořili a části hodili do řeky Berounky. Soud komplikuje fakt, že řada svědků je z řad lidí bez domova, kteří se na jednání vůbec nedostavili. Plzeň postaví 700 nových městských bytů v areálu bývalých kasáren na Slovanech. Má smlouvu se soukromým vlastníkem, který tam chystá moderní čtvrť s víc než 3 200 byty pro 10 000 obyvatel. Investor do oblasti přivedl vodu z městské úpravny, což bylo podmínkou rozvoje území. Město by mohlo začít stavět své první domy za 2 roky, řekl to náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettnem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. A ještě dnešní počasí. Čekejte většinou polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz na dálnici D5 mezi kilometry 56 až 28 ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy s Kateřinou Jiřincovou. Příjemné úterní ráno přeje 2,5 minuty po půl sedmé Ondřej Kapic. Usiloval někdy herec a režisér Miroslav Hanuš o angažmá v Národním divadle? Tak to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Více naznačíme Polence Filipové a Pavlu Bobkovi.
3: Sázím se.

0: Další příběh pro vás budeme mít dnes odpoledne, protože po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alexandry Minářové režisér a herec Miroslav Hanuš. Dozvíte se například i to, v jakém období hostoval v Národním divadle.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No, tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo. Bylo.
2: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Hanušem si můžete poslechnout po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň, za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Bude slunečno s rostoucími teplotami, má být tedy většinou polojasno, ráno a zpočátku dopoledne přechodně i skoro jasno. Na jihu a východě může být ještě zpočátku až oblačno. Později odpoledne se opět obloha postupně vyjasní. Maximální teploty 25 až 28, na Plzeňsku až 29 a na horách do 24 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

srpna bude další návštěvnickou atrakcí zámku Žinkovy přístav s loďkami a šlapadly na rybníku Labuť. V dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň se tam můžete podívat spolu s námi hned po písničce kapely Connells.

0: Český rozhlas Plzeň, 6 hodin 51 minut. Před námi další zprávy s Katkou Jiřincovou. Zámek Žinkovi chystá od srpna příjemnou novinku. U rybníka Labuť tuto sobotu otevře přístav s relaxační zónou. Víme to přímo od uměleckého ředitele zámku Vojtěcha Odcházela. A na co, kromě posezení s výhledem na obrovský rybník, se můžete těšit?
1: Šlapadla, které tu máme, pramice či kánoje k zapůjčení pro návštěvníky, a to molo, na kterém teď jsme přímo, tak to jsme mohli vybudovat i díky klatovskému rybářství, které nám poskytl souhlas, takže za tomu i děkujem. A těšíme se vlastně na to, že je veliký zájem o ty šlapadla a že bude ještě větší. A uvažujeme i o tom, že budeme postupně rozšiřovat vlastně celý přístav.
2: Rybník Labuť je jedním z největších v našem regionu, ale musím se přiznat, že jsem ani nečekala, že je až tak rozlehlý. Když se na něj člověk podívá, je to skutečně velká vodní plocha.
1: Ano, rybník dosahuje údajně až 57 hektarů a je největším rybníkem Plzeňska. A svoji mohutnost už vlastně získává od 16. století, kdy docházel k postupnému rozšiřování tohoto kolosu, se dá říci. Takže opravdu, když si tady půjčíte loďku, tak máte cestování na hodiny.
2: A když je rybník vznikl, jak dlouho už tady je?
1: Tradice sahá údajně až k mnichům cisterciákům. Každopádně větší prudší rozvoj známe vlastně z toho 16. století, kdy došlo k rozšiřování toho rybníka. A rybník je pro nás cenný i tím, že kdysi i napájel vodní příkopy zdejší tvrze žinkovské dnešního zámku. Takže velice spojen s tím zámkem jako takový.
2: Přístav na Labuti u zámku Žinkovi bude další každodenní zámeckou atrakcí. Z Žinkov, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský park Chvojkovy Lomy má novou terasu i lavičky. Na cyklostezce z Chrástu do Plzně budou silničáři dva dny sekat trávu a vyzývají proto lidi ke zvýšené opatrnosti. Na transplantaci orgánu čeká v Česku skoro 750 lidí. A dnes bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Příjemné ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Druhý plzeňský obvod dokončil rekonstrukci terasy v parku Chvojkovy Lomy. Součástí byla výměna betonové podlahy a kovového zábradlí. Přibyly nové lavičky a slunečníky a opravené jsou také chodníky a schodiště. Současná etapa modernizace stála zhruba 9 milionů korun. Pokračuje architekt Jan Jeran, který se na realizaci podílel.
4: Byla kompletně vyměněna železobetonová deska. Vytvořili jsme nové terénní schodiště s betonovými lavičkami a udělali jsme nové zábradlí ve stylu rozbouřeného moře. Ten styl toho moře se tady v tom parku otiskuje ve více věcech z rekonstrukce z 90. let.
2: Obvod bude v úpravách parku pokračovat ještě do konce srpna. By mělo být například napuštěné jezírko kolem mohutné vrby v centrální části. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje upravuje okolí cyklostezky z Chrástu do Plzně Bukovce. Při sečení trávy můžou odlétat kameny z bývalého tělesa železnice a silničáři proto vyzývají cyklisty a bruslaře k opatrnosti.
5: Trasa po tělese bývalé dráhy měří téměř 6 kilometrů a je mezi lidmi velmi oblíbená. Při sečení trávy během dneška a zítřka hrozí podle mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Heleny Frintové hlavně odlétávání kamenů a silničáři proto nabádají ke zvýšené opatrnosti při průjezdu kolem sekacích strojů. Z Chrástu Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí, uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
6: Sedm specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580

0: případech.
1: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
0: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
2: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
0: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští vicemistři futsalisté Plzně zahájili letní přípravu na novou sezónu. Trenér Petr Kozár v ní už nemůže počítat s dvojicí reprezentantů vnuk Holí, kteří odešli do Ústí nad Labem. Kouč Interobalu Českému rozhlasu popsal, jak bude vypadat přípravné období.
4: Samozřejmě půjdeme podobným scénárom jako každý rok. V Plzni domácí hale příprava, možno vybehneme vonku, někdy ten piesok, nějaká posilka do toho, a tím, že máme spoluprácu s Bielsko Biala, tak tento rok nás čaká výjazd do Bielska. Takže tam, a potom dá sa povedať, že hneď prvé kolo Chrudim, kde sme im vyhoveli s tým presunutím zápasu. Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, zpočátku přechodně i skoro jasno. Na jihu a východě regionu může být dopoledne místy až oblačno. Později odpoledne se opět obloha postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Pozor dejte v Plzni na Skvrňanech v Domažlické ulici. Kvůli rekonstrukci vozovky je tam provoz převeden do protisměru a vedený v režimu 1+1. Omezení potrvá do 27. srpna.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Sedm hodin, pět minut, Český rozhlas Plzeň, úterní ráno 28. července. Tak pokud zůstanete v naší společnosti i dál, tak v následujících minutách se podíváme na dvě velmi odlišná témata. Nejprve se s dětmi v anketě Ahoj Rádio můžete zamyslet nad otázkou, k čemu vlastně máme vládu. No a pak rozebereme nový trik podvodníků. Ti z lidí mámí peníze přes falešné výzvy k zaplacení rozhlasových a televizních poplatků. Redaktor Pavel Hala bádal, zjišťoval a poradí, jak tenhle podvod hned rozpoznat. Poslouchejte po 14:08.
5: Dobré ráno

0: čemu máme vládu?
1: Aby vedli zemi.
2: Aby jsme měli peníze.
3: Aby to trošku pomohlo lidem.
4: Aby to ochraňovalo svět.
5: Rozhodují třeba, co se bude dělat a tak.
6: A třeba nikomu nařídí tím, který třeba něco postaví.
7: Aby zem nebyla zhůru nohama.
8: Aby byl v zemi pořádek.
9: Aby byli bohatí a chudí.
10: Aby se tady něco dělo.
11: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věřím, že i skupina Kor z vám zpříjemnila úterní ráno přesně ve čtvrt na 8. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Tváří se jako Česká televize, ale Česká televize to není. Podvodníci přišli s dalším způsobem, jak z lidí vylákat citlivé údaje. Tentokrát rozesílají falešné výzvy k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků. Jak se nenechat podvést, poradíme v příštích minutách.
1: Počasí.
0: U telefonních linek už vítám meteorologa Josefa Cinka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá teď prozatím s počasí na Plzeňsku?
2: Nad Plzeňským krajem máme v současnosti jasno nebo skoro jasno. Od Plzně pak směrem na východ je té oblačnosti maličko více, převládá zde většinou ale polojasná obloha. No a teploty ty se pohybují v těchto chvílích většinou mezi 10 až 14 stupni. Nejchladněji je pak na šumavské horské Kvildě, kde je pouhých 6 stupňů Celsia.
0: Ona ta obloha se ale projasní v průběhu dne, počítám s tím tak teda nějak?
2: Tak ono, ten dnešní den bude mít určitý vývoj, provázet nad bude převážně tedy slunečné počasí, na obloze budeme mít počátku jasno nebo skoro jasno. Během dne se začne na obloze tvořit přece jenom taková spíše nevýrazná kupovitá oblačnost, ní budeme mít kolem poledne a krátce popoledni přechodně spíše až polojasno, no a k večeru se pak tato oblačnost tím denním vývojem nebo denním chodem bude opět rozpadat a obloha se nám během večerních hodin postupně vyjasní. No a teploty ty vystoupají odpoledne na letních 26 až 29 stupňů v tisíci metrech na horách, tam naměříme odpolední maxima kolem 21, no a vítr ten povane dnes slabý, během dne přechodně až mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Meteorolog Josef Cink, děkuji prozatím a naslyšenou.
2: Budu se těšit, hezký den, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: 7 hodin 20 minut posloucháte Český rozhlas Plzeň, úterní dobré ráno. No možná jste i vy zažili následující situaci. Přišla vám SMSka, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas a pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000 přirážka. Jenže tuhle zprávu poslali podvodníci. Jde jen o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A my si o tom teď povíme s redaktorem Pavlem Halou. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Podvodníci rozesílají SMS s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před podvodem jako první varovala samotná Česká televize, tak jak já poznám, že mi píše opravdu ona?
1: Nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMSek, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Tak pravdou je, že podobné falešné zprávy a stránky nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci ještě vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno policie České republiky, i Unicredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: Tolik Pavel Hala, Pavle děkuji a celý díl nejnovější ověřovny najdete na serveru iRozhlas.cz. Hezké ráno.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V prvním pololetí letošního roku provedli plzeňští celníci celkem 96 kontrol. Zadrželi přes 15 000 kusů padělaného zboží, například módní doplňky, obuv nebo elektroniku. Kdyby šlo o originální výrobky, prodali by se podle odhadu plzeňského celního úřadu za asi 135 milionů korun. Uvedla to jeho mluvčí Marcela Kašparová. První kandidátky začaly většinou koncem minulého týdne podávat na radnicích v Plzeňském kraji strany Hnutí a Koalice, které chtějí kandidovat v komunálních volbách. Registrační úřady zatím přijaly desítky kandidátek. Na jejich podání mají zmocněnci ještě týden čas, termín vyprší 4. srpna. Například v Plzni, kde při minulých komunálních volbách kandidovalo 14 stran, zatím k pondělnímu odpoledni podali kandidátky 3 subjekty. Řekl to vedoucí odboru správních činností plzeňského magistrátu Roman Matoušek. Mezi Hradcem a Stodem na jižním Plzeňsku začala oprava silnice. Plzeňský kraj za stavbu zaplatí téměř 17 milionů korun a práce skončí v listopadu. Součástí jsou i opravy silnic přímo ve Stodě a Hradci, které jsou částečně uzavřené. Řekla to mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová s tím, že od poloviny srpna pak bude silnice mezi Hradcem a Stodem uzavřená úplně. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda a který teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je také možnost ponechat si registrační značku při výměně auta nebo nechat si značky či malý technický průkaz doručit do výdejního boxu. Registrační značky se přitom budou dál vydávat podle místa registrace vozidla. Fotbalisté Artisu Brno prohráli v úvodním kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. Pro Artis to byl historicky první zápas v české nejvyšší soutěži. A dnes bude převážně polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: S omezením provozu počítejte v Plasích na severním Plzeňsku v Babinské ulici. Důvodem jsou práce údržby. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Se zprávami byla u mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň Kateřina Jiřincová. Dobré ráno přeje téměř 3 minuty po půl osmé Ondřej Kapic. Co pro vás máme do 8 hodiny? Tak třeba soutěž o knížku americké spisovatelky ze severní Virginie Michaely Smeltzer Wildflowers Odvaha, ale i pohled na to, o čem se píše. Dobřanští používají nový geografický informační systém města. Vyšlo druhé letošní číslo čtvrtletníku dějin severního Plzeňska a regionální atleti uspěli na juniorském mistrovství Evropy v Itálii. Podrobnosti už za pár minut.

0: Dobré ráno v úterý 28. července, 7:30 po půl osmé.
1: O čem se píše?
0: Město Dobřany pořídilo pro své občany moderní geografický informační systém. K nahlédnutí do územního plánu, zjištění majitele sousední parcely nebo plochy inženýrské sítě už není třeba chodit na městský úřad. Prostřednictvím webové aplikace Geoportál Dobřany teď mají všichni přístup k mapovým podkladům a důležitým informacím. Co přesně aplikace umí, o tom píšou Dobřanské listy. Vyšlo nové číslo čtvrtletníku regionálních dějin severního Plzeňska. Vlastivědný sborník tentokrát přináší článek o špitálech pro nejnižší společenskou skupinu, další informace k radimovskému gruntu ve Dřevci a příběh obnovy sousoší Piety v Rapštejně nad Střelou. Dále si přečtete příspěvek o historii četnictva a policie v Horní Bříze a připomenete si statistika a projektanta Jindřicha Ryneše, který se zlatým písmem zapsal do dějin obnovy poutního areálu Mariánské Týnici. A Kristýna Záhořová z AK Škoda Plzeň vyhrála juniorské mistrovství Evropy ve skoku dalekém. Jakub Marek z AC Domažlice přivezl ze šampionátu v Itálii stříbro v běhu na 400 metrů a zlato ze štafety. Rozhovor s nimi najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. No a kromě jiného se dozvíte, že je spojuje i něco víc než jen atletika.
1: Český rozhlas Plzeň. Rád

0: Hezké ráno, za necelé 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, ráno a zpočátku dopoledne přechodně i skoro jasno. Na jihu a východě může být ještě zpočátku až oblačno. Později odpoledne se opět obloha postupně vyjasní. Teploty dnes 25 až 28, na Plzeňsku až 29 a na horách do 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 47 minut posloucháte Český rozhlas Plzeň. Tomáš Klus dospíval. Michaela Smeltzer je autorka ze Severní Virginie, které je něco přes 20 let. Má 4 psy, kteří jsou jejími stálými společníky. Jako žena, která nedávno podstoupila transplantaci ledviny, se aktivně věnuje zvyšování povědomí o dopadech onemocnění ledvin, dialýzy a transplantací. Napsala už řadu knížek a o jednu z nich, nazvanou Wild Flowers, odvaha, teď budeme soutěžit. Hlavní hrdinkou je Salem, tedy 18-letá dívka, která se snaží vyrovnat těžkou minulostí a začít nový život. Při raním běhu poznává svého nového souseda, 31-letého vdovce a otce malého syna. Jejich vztah se postupně mění z obyčejného sousedského přátelství v hlubokou citovou vazbu, jenže je tu spousta problémů. Knížku s příběhem se silnými emocemi věnovalo do naší soutěže nakladatelství Kazda. Náš telefon má číslo 221 554 222. No a já si prověřím vaši pozornost a paměť. Před malou chvílí jsem vám pověděl, odkud pochází spisovatelka Michaela Smeltzer. Vybaví se vám to? No, mám tu možnosti. Za A ze Severní Virginie, za B z Kalifornie, anebo za C z Nevady.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Ještě jednou náš telefon 221 554 222. Hrajeme o knížku americké spisovatelky Michaela Smeltzer. Přeji dobré ráno, vítám vás ve vysílání.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Koho máme na telefonu, prosím?
2: David Stachovka.
0: Tak Davide, slyšel jste dobře možnosti, nebo pamatujete si, odkud pochází?
2: Slyšel a zkusil bych Ačko.
0: Myslíte, že to byla ta Severní Virginie?
2: Severní Virginie.
0: Ano, ano, já souhlasím. A teď mi řekněte, že jste vyhrál knížku, která nabízí takové, bych řekl, citové bouře. Jaký máte vztah k takovýmto typům knížek?
2: Já nic, ale žena čte, to tam možná ne.
0: Ona je docela tlustá, ta knížka, teda se dívám, ona má asi přes 460 stránek. No to je třeba, když bude někdy pršet, tak docela... No,
2: tak ona to má za chvíli, ona čte furt.
0: Jo, a ona, ta knížka se jí bude líbit. Ona, takovýhle design jsem ještě neviděl, že i listy takhle z boku, ty hrany knížek, té knížky jsou otištěné, divoké růže, to jsou, ano, Wildflowers, vypadá to jako divoké růže. No, myslím, že se bude líbit už jenom na první pohled ta knížka. Tak ať se líbí samozřejmě i obsah. Já vám přeji pěkný den a ještě mi nezavěšujte. Naslyšenou, gratuluji.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

7:56, Český rozhlas Plzeň, máme čas ještě na jednu písničku a pak už zprávy s Kateřinou Jiřincovou. Teď BJ Tomas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné zprávy a e-maily. Domažlice letos opraví střechu památkově chráněné novorenesanční radnice. A dnes bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Všeobecná zdravotní pojišťovna informovala o novém podvodu. Lidem chodí zprávy a e-maily, které se vydávají za komunikaci od VZP. Příjemce se snaží přesvědčit k vyplnění bankovních údajů a dostat z nich peníze. Na co si dát pozor, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Typickým znakem podvodné zprávy je určitá naléhavost se přimět k rychlé akci. V tomhle konkrétním případě vyzývá k rychlému podání žádosti o výměnu kartičky pojištěnce, aby ten příjemce mohl dál čerpat zdravotní péči, což je samozřejmě nesmysl, ale je to takový typický znak společný pro všechny tyto zprávy.
4: V případě pochybností můžou lidé pravost zpráv od VZP ověřit na adrese info@vzp.cz. Domažlice pokračují s opravou střechy a krovu památkově chráněné novorenesanční radnice z roku 1893. Loni rekonstruovali její zadní polovinu a letos se bude dělat přední část směrem do náměstí. Soutěž na dodavatele už je hotová. Práce by měly začít po chodských slavnostech. Budou stát zhruba 23 milionů korun a potrvají 16 měsíců. Říkal místostarosta Domažlic Viktor Krutina, zvolený za Piráty.
7: Není to jenom střešní krytina a jakoby krov, ale je to poměrně rozsáhlá záležitost i s tou věží na té hlavní budově směrem do náměstí Míru, včetně toho hodinového systému a všech těch pasířských prvků a těch soch, které tam jsou. Po tom dokončení by měla být kompletně celá střecha od druhého nadzemního podlaží opravena.
4: Po dokončení střechy na domažlické radnici by měla následovat oprava fasády a výměna oken. Vládní delegace by mohla příští rok na jaře zamířit do Číny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání vlády uvedl, že cílem je vrátit vztahy s Pekingem na úroveň ostatních partnerů. Delegace chce jednat například o zrušení vízové povinnosti nebo o obnovení přímého leteckého spojení do Šanghaje. Do Číny minulý týden po 7 letech zamířil také předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přicestuje na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických obhájců Ukrajiny. Zelenského návštěva přichází krátce poté, co ukrajinští a američtí

0: Ruští představitelé minulý týden projednali návrh vzdušného příměří. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale v neděli uvedl, že Rusko považuje za předčasné se k takovému návrhu příměří vyjadřovat. Sport. Tenistka Linda Fruchtwirtová podlehla v prvním kole v Memphisu 6-7 a 1-6 Rusce Anastázie Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě, kde postoupila do čtvrtfinále. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, zpočátku přechodně i skoro jasno. Na jihu a východě regionu dopoledne až oblačno. Později odpoledne se opět postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 100. kilometru ve směru na Prahu, nedaleko sjezdu na Heřmanovu huť. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Osm hodin, pět minut, dobrý den. Vaším společníkem je Český rozhlas Plzeň. Příjemné úterý 28. července. My se v dalších minutách ranního vysílání nejprve zaměříme s Martinem Písaříkem na přírodní síly. V rubrice Co v učebnicích nebylo, totiž zjistíme, jestli se dají zemětřesení zažít i u nás v Česku a kde přesně. No a pak zavítáme do Plzně. Park Chvojkovy Lomy má dokončenou další etapu modernizace. Prozradíme vám, jak vypadá nová terasa se slunečníky i opravený keramický maják, který park zdobí už 30 let.
1: Český rozhlas Plzeň a Ondřej Kapic.
2: Přeji dobré ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 17 minut, skončila další etapa modernizace plzeňského parku Chvojkovy lomy. Lidé si mohou odpočinout na nové terase s velkými slunečníky a lavičkami. Obvod opravil ale i schodiště a chodníčky. Po dnešní předpovědi budeme mít pro vás další informace.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, ráno a zpočátku dopoledne přechodně i skoro jasno, na jihu a východě může být zpočátku ještě až oblačno. Později odpoledne se opět obloha postupně vyjasní. Maximální dnešní teploty 25 až 28, na Plzeňsku až 29, na horách do 24 stupňů. Teploty se zítra určitě přehoupnou přes tropickou třicítku. Jak to bude přesně, zeptám se okolo 8:45 meteorologa Josefa Cinka.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 21,5 minuty, tady je Český rozhlas Plzeň. Opravená terasa s pevnými slunečníky a lavičkami zdobí plzeňský park Chvojkovy lomy. Druhý městský obvod dokončil další etapu proměny parku, který vznikl v 70. letech v místě bývalého kamenolomu. Celá terasa bude navíc večer nasvícená a svítit bude i keramický maják, který v parku stojí už 30 let.
1: Byla kompletně vyměněna železobetonová deska. Vytvořili jsme nové terénní schodiště s betonovými lavičkami.
2: Co v parku vzniklo nového, popisuje architekt Jan Jiran, který se na realizaci podílel.
1: Udělali jsme nové zábradlí ve stylu rozbouřeného moře. Ten styl toho moře se tady v tom parku otiskuje ve více věcech z rekonstrukce z 90. let. Navrhli jsme tady takovýhle stínící deštníky, které mají vlastně připomenout původní venkovní divadlo od pana umělce Miloslava Hrubce, které bylo odstraněno v roce 2015 a původně bylo umístěno v místě toho amfiteátru.
2: Na těch slunečnících jsou zelené střechy.
1: Pro nějaký obecný ochlazování toho prostředí jsme si vědomi toho, že jsme tady vytvořili stejně jako bylo v minulosti, ale znovu vytvořili vlastně velkou betonovou plochu, která je schopná se přehřívat a chtěli jsme eliminovat to přehřívání.
2: V noci bude terasa navíc osvětlená.
1: Jak maják, slunečníky, tak spodní hrana terasy nad jezírkem je osvětlená jedním spínačem, to při nějakým setmění sepne všechno najednou a potom zase se to někdy ukončí, takže všechny tady ty tři prvky by měly svítit společně.
2: Podle místostarostky druhého plzeňského obvodu Evy Trůkové z ODS se má ještě v létě napustit jezírko kolem mohutné vrby před terasou.
3: Vodní prvek bude napuštěn, ale v rámci rekonstrukce byla vytopená celá strojovna, tak to bude napuštěný někdy během měsíce srpna.
2: Obvod chce ale v úpravách parku pokračovat.
3: Trápí nás kulturní scéna. Je tam krásný netopír, takže musíme vyměnit sezení, aby lidem bylo dobře, když sem přijdou za zábavou. Dětský herní prvek potřebujeme vyměnit, no a dát sem asi víc kytek, protože já sama jsem kytková, když to tak řeknu, a jenom očima, když přijdete do parku a vidíte krásné rozkvetlé louky, se prostě uvolníte.
2: Současná etapa modernizace stála obvodní radnici kolem 9 milionů korun. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň postaví 700 nových městských bytů v areálu bývalých kasáren Slovany. Má smlouvu se soukromým vlastníkem, který tam chystá moderní čtvrť s víc než 3 200 byty pro 10 000 obyvatel. Investor do oblasti přivedl vodu z městské úpravny, což bylo podmínkou rozvoje území. Město by mohlo začít stavět své první domy za 2 roky. Řekl to náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje bude dnes a zítra upravovat okolí cyklostezky z Chrástu do Plzně Bukovce. Při sečení trávy můžou odlétat kameny z bývalého tělesa železnice a silničáři proto vyzývají cyklisty a bruslaře k opatrnosti. Výslechem dalších svědků dnes pokračuje v Plzni soud se 2 muži obžalovanými z vraždy. Podle obžaloby mezi listopadem 2022 až lednem 2023 v Plzni úmyslně usmrtili muže. Jeho tělo znetvořili a části hodili do řeky Berounky. Soud komplikuje fakt, že řada svědků je z řad lidí bez domova, kteří například na poslední líčení vůbec nedorazili. Fotbalisté Artisu Brno podlehli v dohrávce úvodního kola šance ligy na domácím stadionu Mladé Boleslavi 2-4. Tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettnem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. A dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte v újezdu na Domažlicku. Na hlavním průtahu obcí budou dnes silničáři opravovat povrch vozovky. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách Kateřiny Jiřincové vám dobrý den a hezké úterní ráno přeje Ondřej Kapic. Máme téměř 2:30 po 8:30. I zpěv se může stát zbraní hromadného ničení. To, když se do něj pustí třeba člověk, kterého za chvilku v dobrém ránu uslyšíte. Nechte se překvapit.

0: 9:30, 7:30, pěkné úterní ráno. Zpíváte rádi? No, existují lidé, kteří by se pěvecky vyjadřovali skutečně s chutí, ale učitel hudební výchovy jim kdysi řekl, ať to raději nedělají. No a nutno dodat, že i kantor se může mýlit. No a pak jsou tady lidé, kteří zcela sami dospěli k závěru, že by svým zpěvem radši neměli děsit okolí. Do takové kategorie pěvců se zařadil i bavič Petr Novotný, který o tom před lety mluvil v našem zábavném pořadu.
1: Mě nedonutí zpívat nikdo. Jednou to Markoviš zkusil velmi tvrdě. To byl takový televizní pořad, už nevím, jaký byl tam, ale zrovna takových. Tam byla Magálová, Studenková, Lasica, já si to pamatuju, Satinský, Breiner, ten jeho klavirista slavný. Všichni opravdu exkluzivní zpěváci. A najednou ten Breiner říká, teraz budeme zkoušet závěrečnou pesničku. Já jsem říkal, tak zkoušejte, já už jsem mazal pryč a říká, všetci zpěvají finálovou pesničku. Já jsem říkal, já nespívám, já neumím zpívat. Všetci, hovoril jsem, všetci zpěvají. Já jsem říkal, neblbněte, kuci, já neumím zpívat. A Markovič se mě vzal a říkal, čo tak je to vyzerá, jako ty čehu, že nechceš s námi dovolit. Začal do mě hučit, jako jestli jsem nechce dělat machra. Nebo... Já jsem říkal, neblbně, já neumím zpívat. Tak on říká, toto zaspíváš. On říkal, mě to je jedno, když na tom, ne, aby neřekli, že čehu machruje, jo. Tak já jsem si tam stoup k tomu klavíru. Ten Breiner říkal, je to jednoduché, lebo pesničku zpívá Markovič a vy zpíváte iba refrén. Teda zahrám refrén. A zahrál něco tak jednoduchého a triviálního. K tomu asi 6 slov zaspíval a já jsem říkal, to je všechno. Ano, to je všechno. Tak jsem říkal tohle. A on říkal, a teraz všetci. Zahrál, my jsme spustili, on po půl taktu se zastavil. Úplně ohromenej, jo? Pak se na mě podíval a říkal, prepáčte, ale váš hlas můžem akceptovat, iba ak bude rozmělněný v chóru se 60 000 dalších. To byl, myslím, poslední pokus.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, za necelé 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Máme úterý 28. července. Jak bude, to už je otázka na meteorologa Josefa Cinka, kterému přeji dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Co nás tedy dnes čeká?
2: Tak i dnešní den nám přinese příjemné letní počasí s převahou slunečního svitu. Den nám tedy začíná vyjasněnou oblohou. Na obloze se v průběhu dopoledne pak začne přeci jen vytvářet nějaká nevýrazná kupovitá oblačnost. Sní nás kolem poledne a krátce popolední čeká přechodně až polojasno. No a později odpoledne bude tato oblačnost opět zanikat a obloha se nám k večeru postupně vyjasní. No a denní teploty se oproti včerejšku opět o něco zvýší, zatímco včera jsme naměřili maxima do 27, dnes odpoledne očekáváme ten interval teplot mezi 26 až 29 stupni v 1000 metrech na horách, tam nás čekají teploty kolem 21, no a vítr ten povolne slabý, během dne pak přechodně mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Je mi jasné, že zítřejší počasí nabídne teploty, které už tu 30 určitě protnou.
2: Určitě, je tomu tak. Den ode dne se nám bude dále oteplovat. Zítra tedy ve středu nás čeká již tropický den, tedy den s maximální teplotou přesahující 30 stupňů Celsia. Také zítřejší den bude tedy slunečný s jasnou, maximálně skoro jasnou oblohou. Ty ranní teploty zítra opět trošku chladnější, 15 až 12 v údolích. Tam by mohly na některých místech klesnout až k 9 stupňům. Naopak ty odpolední teploty ty vystoupají zítra tedy na tropických 31 až 34 stupňů Celsia.
0: Tak nevím, jestli mám říct, že se máme na co těšit, protože ono bude ještě potom, nechci říkat hůře, to určitě ne, to je subjektivní, ale že ty teploty budou ještě v dalších dnech určitě k té 40 blíže. Takže buďme rádi za to, co máme dneska, těch 29 stupňů maximálně.
2: Je tomu tak, přesně tak.
0: Děkuji za předpovědi meteorologu Josefu Cinkovi a budu se zase těšit někdy příště naslyšenou.
2: Také, hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílá Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

8 hodin, téměř 52 minut vysílání Českého rozhlasu Plzeň pokračuje po 9. hodině svým dopoledním programem, který vás provede Iva Kokešová. Ondřej Kapic přeje klidné a úspěšné úterý.

Věděli jste, že při severním okraji Medového újezda na Rokycansku je chráněné paleontologické naleziště? Bylo vyhlášeno roku 1978 na ploše 34 arů. Lokalita má název Na skále. V šedých, střípkovitě rozpadlých břidlicích se hojně vyskytují skameněliny kambrických a ordovických hlavonožců.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Příčin na severním Plzeňsku se četly škody po bleskové povodni ze začátku července. Výzkumníci ze Západočeské univerzity zkoumají v Kazachstánu pozůstatky gulagů. A dnes bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobrý den, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Na téměř 1 milion korun odhadují škody po bleskových povodních v Příči na severu Plzeňska. Přívalové deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července a masivní proudy vody poničily několik domů. Pokračuje nezávislý starosta Kříče Martin Hartmann.
3: Deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července ne třikrát po sobě. Voda poničila cyklostezku, infrastrukturu a jednu stodolu, téměř celou, a jednu stodolu z části. Dále to vytopilo pár sklepů, zahrady. Odhadované škody téměř 1 milion korun. Chtěli bychom to odstranit co nejbližší době, aby bylo všechno opět funkční.
2: Archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pokračují ve výzkumu bývalých táborů gulagu na území dnešního Kazachstánu. Spolupracují přitom s tamní akademií věd a s organizací Gulag.cz. Na místě objevili pozůstatky vězeňských baráků, oplocení z ostnatého drátu a velké množství předmětů, které dokumentují každodenní život v táboře pro politické vězně, říká archeolog a vedoucí výzkumu Pavel Vařeka.
4: Ve střední Asii, v kazašských stepích a polopouštích cílíme na pozůstatky opuštěných táborů gulagu. Dáme průzkum a plánujeme i nějaké sondáže. Pro české prostředí je nesmírně důležité, zajímavé, že v těchto táborech byli i Čechoslováci. Takže se to dotýká i naší minulosti.
2: Chebu začala modernizace křižovatek, týká se celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají také samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky z městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
5: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
2: Za modernizaci křižovatek město zaplatí zhruba 70 milionů korun.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík nastoupí k 1. utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve 2. kole.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, zpočátku přechodně i skoro jasno. Na jihu a východě regionu dopoledne až oblačno. Později odpoledne se opět postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kvůli práci na inženýrských sítích je ode dneška uzavřená Reslova ulice v Plzni, a to v úseku od křižovatky s Jagellonskou ulicí až k Americké třídě. Omezení potrvá do 9. srpna. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám krásné úterý, máme 4 minuty po 9. hodině. Ledviny jsou pro lidské tělo něco jako kombinace vodárny a čistírny odpadních vod. Toto přirovnání uslyšíte za chvilku od lékaře Miroslava Šuty. V rubrice Zdraví v cajku vám řekne, proč není radno podceňovat problémy s ledvinami. A ještě předtím bude zpívat Richard Miller a také Václav Neckář.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Mezi nejčastější civilizační nemoci patří cukrovka, rakovina, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Nezapomínáte ale na zdraví svých ledvin? Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: I nemoci ledvin patří do zmíněné kategorie?
2: Bohužel ano. Tyhle nemoci postihují zhruba 10 až 13% lidí, tedy zhruba každý desátý člověk mezi námi má tento problém s ledvinami.
1: Proč jsou pro nás ledviny důležité a jak se v těle projeví, když s nimi něco není v pořádku?
2: Ledviny pro tělo si můžete představit asi podobně jako spojenou vodárnu a čistírnu odpadních vod. Zbavují naše tělo odpadních a toxických látek, ať těch, které vznikají naším metabolismem, nebo těch, které se dostávají do těla zvenčí, jako jsou třeba pesticidy. Důležité také je, že ledviny pomáhají udržovat stabilní pH, tedy to, aby tělo nebylo ani příliš kyselé, ani příliš zásadité, a klíčové jsou ledviny pro metabolismus minerálů, jako je třeba vápník, hořčík, draslík a podobně. Když ledviny nefungují tak, jak mají, může se to projevovat například tím, že močíme příliš mnoho nebo příliš málo, můžeme přicházet o důležité minerály a zároveň se v našem těle můžou hromadit ty toxické látky. První projevy problémů nemusí být specifické, nemusíme je poznat. Můžeme například cítit slabost, nevolnost, můžeme se špatně soustředit, varovným signálem mohou být otoky nohou nebo například otoky ve tváři.
1: Co když další dobu o problému s ledvinami třeba ani nevíme a nevěnujeme jim moc pozornosti?
2: Může docházet k poškození kostí, například ti lidé mohou trpět častými zlomeninami, které se špatně hojí, dochází k poškození imunity, nervového systému. Život ohrožující stav je ten, kdy se hromadí v těle draslík a může docházet k poruchám srdečního rytmu, což je stav, který ohrožuje život.
1: Na co si dát pozor, abychom dlouhodobě nepoškozovali zdraví svých ledvin?
2: Pokud už trpíme nějakou nemocí, měli bychom ji dobře léčit. Ve velkém riziku jsou zejména cukrovkáři. Diabetici mají zhruba pravděpodobnost 1:3, že onemocní chronickou nemocí ledvin. Velký problém také představuje vysoký krevní tlak neboli hypertenze. Neléčený hypertonik má šanci zhruba 1:5, že se dopracuje k chronickému selhání ledvin. Velký problém pro ledviny představuje také kouření. Kouření poškozuje cévy a dochází ke snížení funkce ledvin, čili rozhodně se vzdát kouření.
1: A na závěr prevence, čím podpořit ledviny?
2: Určitě ledvinám prospějete pravidelným pohybem, protože zlepšujete svou srdečně cévní zdatnost. Důležitý je dostatek spánku. Měli byste také jíst pestrou stravu, omezit příjem soli. Průměrný Čech totiž spotřebuje 3x více soli, než je zdravé. A právě vysoké dávky soli ledviny silně zatěžují.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Připraveni jsou teď Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová.
2: Dobré odpoledne.
3: Taky.
2: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale když jste mě upravenou, ho ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu.
3: A...
2: Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda, to taky není ono, víte, to vypadá jako špenátovej nákyp. My máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na této louce udělal, co to děláte?
3: Já vás škrtím, milostivá paní.
2: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 9:30. Na Bezdružicku staví nový vodojem a vodovodní potrubí. Nové vedení vody zajistí dostatečné a bezpečnější dodávky pitné vody. Podrobnosti za chviličku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Západočeské muzeum zve na rozsáhlou výstavu věnovanou stému výročí legendární loutkové postavy Hurvínka. Výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně je přístupná od 10 do 18 hodin v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. Letní kino ve Gdyni promítá českou komedii Martina Horského Někdo to rád v Plzni. Začíná v parku u muzea příhraničí v 21.15. V hlavní roli Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Marek Taclík a Veronika Frajmanová. Na divadelní představení můžete zavítat dnes do přírody. Divadlo Podkova uvádí na přírodní scéně v Pavlovicích Josefově Huti na Tachovsku inscenaci A střih. Hororově komediální parodie podle francouzského filmu se odehraje na levém břehu asi 50 metrů po proudu od mostu od 20.30. Vstupné je dobrovolné. Komentovaná vycházka pro rodiny s dětmi začíná v Sušici ve 14 hodin. Seznámí vás se strašidelnými a tajemnými pověstmi a vyzkoušíte si na ní i luštění kryptextu. Sraz je u informačního centra. Lokeckým amfiteátrem bude od 20 hodin znít kapela Queen v podání revivalové kapely Queenie. A v Sokolovském zámku zaujme výstava Jen řekni Sokolov, věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Přejeme vám příjemnou zábavu.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí. Já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

od dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ve 9:45 začíná zámecké léto, nezapomeňte. Posloucháte rádio vašeho kraje a Jiřího Korna za pár minut vystřídá Jiří Schellinger. Spolehlivější zásobování pitnou vodou, takový smysl má nová infrastruktura, kterou na území Bezdružic, Konstantinových Lázní a Kokašic na Tachovsku staví vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Kapacitu pro větší objem vody načerpané z nádrže Žlutice a větší tlak vody zajistí nový vodojem, který nahradí ten stávající v Bezdružicích. Spolu s kilometry nového přírodního potrubí pomůže nový vodojem také předcházet výpadkům v dodávkách vody. Navíc je vše plánované tak, aby bylo možné do budoucna připojit na vodovod i další obce.
1: Nacházíme se na Ovčím vrchu, kde se buduje vodojem dvoukomorovej 2x300 kubíků.
2: Jsem tu se stavebním dozorem Františkem Štroblem, takže vy tady postavíte vodojem, začíná teprve růst.
1: Je tady ve stavební jámě vidět nabetonovaný dno, ze kterého se připravuje armatura pro betonáž stěn. A tenhle ten vodojem bude zásobovat Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Kokašice, obec Čeliv, kolem 1400 lidí.
2: Vy budujete současně i ty trubky.
1: Necelých 5 kilometrů.
2: Poznají to lidé v těch obcích? Nebo jenom přepnete na jiné potrubí?
1: V Bezdružicích, v Konstantinových Lázních a v Kokašicích zdroj, to je ta žlutická přehrada, zůstane stejný. Jediný, kdo bude mít jinou vodu, budou obyvatelé obce Čeliv, kde je místní zdroj. Tento zdroj bude odpojen a z nového přivaděče bude obec Čeliv připojena. Ten současný zdroj neměl tu kapacitu.
2: Tady v Čelivi na návsi ve všední den kolem poledne potkávám jediného člověka, pána, který tady má dům.
3: Voda je tady skvělá.
4: Přijmeme ten fakt, že vlastně vám tady posilují vodovod, že tady vlastně dělají novou infrastrukturu.
3: Pokud to je, říkám, souvislý s nějakou celkovou strukturou toho zařízení, tak samozřejmě asi musí někdo vyhodnotit, že to je potřeba, že jo.
2: Hlavní důvody, proč je nutné postavit nový vodojem a nové potrubí, shrnuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
5: Stávající vodojem Bezdružice je umístěn v areálu zámku, který je v soukromém vlastnictví, to znamená, tento stav nám komplikuje řádné provozování.
2: Nový vodojem s potrubím umožní vytvořit záložní zdroj pitné vody i pro Tachovsko a Stříbrsko.
5: Máme zpracovanou studii na propojení skupinových vodovodů Žlutice Toužim, Tachovbor, Plana a Stříbro pro případ zhoršení kvality vody v mimořádných situacích a náhrada propojení skupinových vodovodů nám umožní zabezpečení dodávky vody v potřebné kvalitě a množství.
2: To, že vodojem na Bezdružickém zámku nahradí 6x tak objemný vodojem na Ovčím vrchu, vítá starosta Bezdružic Lumír Kadlec, zvolený za nezávislé.
6: Přínos vidím v tom, že by se měl zvednout tlak pro město Bezdružice.
2: Vodojem s další infrastrukturou přijdou zhruba na 35 milionů korun. Přes 24 milionů pokryje dotace od ministerstva zemědělství. Přes 6 milionů korun přispěl Plzeňský kraj. Z Bezdružická Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 45 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti. Ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine, nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: Úplně v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předvolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám. Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Tak tolik, pan Martin. Nezlobte si, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji začaly strany podávat kandidátky do komunálních voleb. Podle premiéra Babiše by mohl být příští rok schodek rozpočtu výrazně pod 400 miliard. A dnes bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. V plzeňském kraji začaly politické subjekty podávat kandidátní listiny pro nadcházející komunální a senátní volby. Registrační úřady v regionu už přijaly desítky přihlášek. Konečný termín pro jejich odevzdání vyprší v úterý 4. srpna. Například na magistrátu v Plzni zatím evidují tři kandidátky do městského zastupitelstva a dvě do senátu. V celém kraji je situace rozdílná. Zatímco v Tachově přijali zatím kolem 10 kandidátek, v Domažlicích 28. Informovali o tom jednotlivé radnice. Zmocněnci politických stran, hnutí a koalic mají na podání dokumentu poslední týden. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončili soustavu tří rybníků proti bleskovým povodním. V částečně zastavěné oblasti pod motokrosovým areálem totiž v minulých letech pravidelně docházelo k zaplavení zahrad a domů. Pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
2: Je to v motokrosem areálu, je to ve spádu a pod tím areálem jsou zahrádky a jsou tam i byty občanů, takže v minulosti se stávalo, když byly přiholové deště, že byly občané tam vytopeni. Takže jsme dokončili soustavu tří rybníčků záchytných, kde jsou v podstatě jakoby poldry, jsou polonapuštěné a jsou připraveny zachytit přiholovou vodu.
0: Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliard korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš také řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Sport. S omlazeným kádrem zahájili futsalisté Plzně letní přípravu na novou sezónu. Do ní vstoupí na konci srpna duelem s Chrudimí, se kterou na jaře prohráli finále play-off 1-3 na zápasy. Služebně nejstarším hráčem kabiny Interobalu je po odchodu zkušené dvojice holý vnuk 28-letý Dušan Kitzner.
3: Asi to bude nějaká 10. příprava, no. Půjčel jsem začal v 17, no. A po roce jsem šel do Ačka, takže to byla nějaká 10.
4: Takže už jsem starý hráč, když to vemu.
3: A jinak to se mnou asi nedá nic, no. Teď bude na mě větší zodpovědnost, abych nějak tu kabinu kočíroval já. Plus Lukáš Křivánek a Adam Knobloch, to bude na nás, aby jsme ty mladý nějak vedli. Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, zpočátku přechodně i skoro jasno. Na jihu a východě regionu může být dopoledne až oblačno. Později odpoledne se opět postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz na dálnici D5 mezi kilometry 56 až 28 ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na dálnici D5 se pracuje například i mezi kilometry 96 a 97 ve směru na Rozvadov. Tam je uzavřený pravý jízdní pruh, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naše nejnovější zprávy.

0: skončili 4 minuty po 10. hodině. Co pro vás chystáme dál? Tak písničky, které nestárnou, třeba od Karla Černocha, Ivety Bartošové a nebo Michala Tučného. A potom vám nabídneme reprízu rozhovoru s paní Annou Košanovou, která léta pracovala pro Československý rozhlas a na konci května oslavila své narozeniny. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. S paní Annou Košanovou, někdejší rozhlasovou reportérkou, jsme natáčeli rozhovor ve dnech, kdy slavila sté narozeniny. A byl to pro nás všechny opravdu velký zážitek. Paní Anna se podle našich informací právě chystá na lázeňský pobyt v Karlových Varech a v neděli měla svátek, tak jí přejeme pochopitelně vše dobré, pevné zdraví a k rozhovoru se právě teď velmi rádi vracíme. Naším dnešním vzácným hostem je paní Anna Košanová. Narodila se 27. května 1926 a každý si jistě dovede spočítat, že slaví sté narozeniny. Paní Košanová, vítám vás u nás v rozhlase, dobrý den.
1: Děkuji vám za krásné přivítání a opravdu za velké překvapení.
0: Pojďme si v nadcházejících minutách vyprávět o vašem dlouhém a také velmi pestrém životě. Tak uvidíme, kam nás ten dnešní rozhovor zanese. Začneme v místě vašeho narození a to je Vinoř.
1: Vinoř u Prahy, dneska už je to Praha 9.
0: Ano, od roku 1974 součást Prahy.
1: Ano.
0: Paní Košanová, kde vás zastihl konec války?
1: Ve Vinoři. My jsme byli totálně nasazení studenti a válka skončila v tom 45. To jsme ještě byli mladí.
0: V roce 1947, teď jsme skočili o dva roky, už jste pracovala v Liberci.
1: My jsme byli taková parta, která se dala dohromady v tom totálním nasazení za války. Když válka skončila, tak jsme prostě tou partou zůstali. A byli to dva kolegové a tři děvčata.
0: Pracovali jste v rakouské pojišťovně?
1: My jsme tenkrát, když končila válka, dali žádosti asi na tři místa a první nám právě odpověděla ta rakouská pojišťovna Dunaj Concordia, tak jsme tam všichni nastoupili.
0: A do tohoto okamžiku Československý rozhlas vyhlásil konkurs na reportéry. A kamarádky vás tajně přihlásily. Vy jste o tom opravdu nevěděla, co je k tomu vedlo? Vy jste byla nějaká upovídaná?
1: To nevím, jestli upovídaná, ale rozhodně jsem se nebála na nic reagovat, na to si vzpomínám. A to, že mě přihlásili, o tom jsem neměla tušení. Jenom jsem tak podvědomě konstatovala, že mě určitou dobu jakoby víc hlídali. A když přišla pošta, tak vždycky někdo kolem mé kanceláře chodil. Až jednou se stalo, že mi kolegyně přinesla dopis a já hledím a obálce bylo Československý rozhlas. Tak mě to vyděsilo, co mě může psát Československý rozhlas. No a teďko otevřu obálku, v tom se otevřely dveře a ta naše parta vběhla do kanceláře. A já jsem v té chvíli ten papír jako odhodila, co to je, když já jsem se nikdy nehlásila. Ale když jsem je viděla, tak mi došlo, že oni mě přihlásili. Já jsem to okamžitě odmítla a dovedete si představit 20-letou mládež, a začali mě přemlouvat. A jedna, která mě dobře znala, začala říkat, máš pravdu, když to neuděláš, bude to nepříjemný, půjdeš. A v tu ránu já jsem se vzepřela a řekla jsem si, žádné prohry se nebojím, jdu do toho. A tak to začalo.
0: Vzpomenete si, o čem byla ta první reportáž, díky které jste se do toho rozhlasu dostala? Co to bylo za téma?
1: My jsme při té zkoušce přijímací všichni dostali hodinu čas, úkol určitý a měli jsme z toho úkolu udělat zprávu na půl stránky, obřádek psané, dostali jsme k tomu přesné dispozice. A já jsem dostala za úkol udělat reportáž z té akce, která právě ten den v Liberci probíhala a to bylo promítání dětských filmů v jednom kině odpoledne. Měla jsem to štěstí, že jsem kousek od kina potkala pána se dvěma malými dětmi, tak jsem ho zastavila, omluvila se, zeptala se, jestli o tom ví, tak všecko věděl, tak jsem si zafixovala, co mi vyprávěl, pak jsem šla do toho kina, tam jsem se zeptala, na detaily a tak dále, když si to dovedete představit. No, přišla jsem do kanceláře, napsala jsem zprávu a bylo to. A čekali jsme. A když jsem přišla na řadu, tak ten vedoucí té zkušební komise vstal a řekl, že ho těší, že jsem to udělala. Já jsem tomu absolutně nemohla uvěřit. Já si vzpomínám na tu zprávu, kterou jsem udělala, že v ní akorát jedno souvětí, kde byla spojka, udělali tečku a udělali z toho dvě věty a vysvětlili mi, že to je kvůli nádechu. A večer tu zprávu vysílali jedinou z těch 23. A já si vzpomínám, jak jsem ten rozhlas poslouchala. Teď odříkali moji zprávu. Já jsem se tak zadumala a říkala jsem, a lidi ani nevědí, že jsem to napsala já.

0: Povídáme si dnes s paní Annou Košanovou, která slaví sté narozeniny, takže už známe vaši cestu do rozhlasu. A možná, že bychom posluchačům také měli říci, že vy jste se potom, když už jste v rozhlasu pracovala, na jedné reportáži z vojenské akce seznámila s vaším budoucím manželem. Potvrdíte mi to? Je to správná informace?
1: Je to naprosto správná informace. A docela mě to pobavilo, protože mě nenapadlo, že na toto téma dojdem. A tam to ještě bylo totiž zajímavé tím, že dcera velitele té posádky byla trochu moje kamarádka a my jsme tam byli jediné jako dívky svobodné, jinak tam byly samé manželské páry. A jeden z těch důstojníků byl kamarád mého tatínka, tak se zdvořile přišel jako jenom zeptat, jak se mi tam líbí. A já, jak jsem byla trochu taková jako nebojácná na odpověď, tak jsem řekla ano, že se nám líbí a že nás hlavně těší ta taneční hudba, při které sedíme. A to byl pro něj povel, zahlaholil: pánové, sundejte snubní prsteny, mám tu dvě tance chtivé. A už to začalo.
0: V roce 1951 jste přišla do Olomouce a nastoupila jste do olomouckého studia Československého rozhlasu, kde byl v té době ředitelem pan profesor Kanyza.
1: Ano.
0: Tatínek herce Jana Kanyzy, kterého všichni velmi dobře známe. Na čem jste, paní Košanová, v Olomouci nejčastěji pracovala?
1: Tak já jsem hlavně dělala reportáže a pamatuju se na ty dva chlapečky, syny pana profesora Kanyzy. A do dneška nevím, jestli ten menší byl Honzík nebo ten větší, ale oba byli nesmírně takový miloučcí, takový úžasně vychovaní. A na koho nikdy nezapomenu je paní Kanyzová. To byla dáma a to byla úžasná paní, opravdu úžasná paní.
0: Teď asi budeme muset udělat trošičku skok, protože po Olomouci následovala mateřská dovolená.
1: Ano, ovšem. Dcera se mi narodila v květnu a já se pamatuji, že tenkrát potřebovali v Plzni prostě pracovníka a přeci jenom z těch reportáží ti kolegové a ty jsme všichni znali, tak mi nabídli, jestli bych nemohla té Plzni vypomoci. No a tenkrát doktor Mahler, skutečně světlo rozhlasové práce. Myslím, že všichni, kteří pana doktora znali, na něj také nemohou zapomenout. To byl člověk, který by asi dneska některým politickým reportážím dobré slovo neřekl. Ale nic, to nechci zdůrazňovat. Život se mění a svět pokračuje. Práce v Plzni byla nádherná a zdravotní důvody vedly k tomu, že jsem to musela ukončit.
0: Takže vy jste, jenom abychom to upřesnili, odešla do Plzně z Olomouce v roce 1954 a pracovala jste tady v plzeňském studiu Československého rozhlasu dva roky.
1: Dva roky.
0: A vzpomínáte na to v dobrém? Co se vám tak nejvíc z toho plzeňského působení vybaví?
1: Jestli vás bude zajímat jeden úžasný zážitek při natáčení reportáže. Úkol byl jasný, všechno bylo domluvené a přišla jsem na místo, samozřejmě s technikem, řidičem a tak dále. A přivítali mě tam tři páni inženýři, s kterými jsem tu reportáž měla natočit. Dva byli takový starší, rozumní, a jeden takový mladý, a už podle chování bylo evidentní, že mě chce potopit. A teď se stalo, že měl několik takových otázek a já jsem pochopila, o co mu jde. A teďko jsme přicházeli mezi ty lokomotivy. A protože jsem měla skvělého profesora na fyziku a na tohle a pamatovala jsem si, že každá lokomotiva tím číslem, které na sobě má, o sobě říká veškerou techniku, tak když jsme k té lokomotivě přišli, tak jsem z toho čísla odříkala všechny ty údaje, které to udávalo. On, ten mladík, skutečně zůstal stífe. A jak jsem slyšela, jak mu ti starší kolegové říkají: my jsme ti přece říkali, že ti rozhlasáci nejsou blbí. pardon, že to takhle říkám. No a okamžitě se situace vyjasnila a natočili jsme báječnou reportáž o výrobě lokomotiv.
0: A pěkně jste je usadila tímhletím výkonem. Když jste sem dneska přicházela do rozhlasu, poznávala jste tady tu budovu, interiér, exteriér, nebo je to za těch spoustu let hodně jiné?
1: Já se za to strašně moc stydím a přiznávám to opravdu dost nerada. Ale i když jsem vystupovala z auta, tak jsem vůbec ještě nevěděla, kde jsem, až jsem si s obrovským údivem přečetla Československý rozhlas. Tak v tu ránu opravdu jsem měla krůček k omdlení z radosti, z překvapení. A do této chvíle cítím tu obrovskou radost, že jsem opět v rozhlase. Když okna...

0: Povídáme si dnes s paní Anou Košanovou, která slaví sté narozeniny. Tak já ještě za vás doplním, že v letech 1955 až 69 jste pracovala na různých místech ve Šternberku, v Holešově, v Kroměříži a po roce 69 jste se opět vrátila do Plzně, ale už ne do rozhlasu, pracovala jste v České pojišťovně jako likvidátorka škod.
1: Ano.
0: Řekla jsem to správně.
1: Ano, naprosto.
0: No a dneska jste babičkou a taky prababičkou. Kolik máte vnoučat a pravnoučat?
1: Vnoučátka mám 4, 3 děvčata a jednoho chlapce. Mám z nich obrovskou radost a pravnoučátek mám 7.
0: Mě taky vaše děti, váš syn s vaší dcerou prozradili, že jste připravovala vnoučata na různé zkoušky z češtiny a z němčiny, takže trošičku taky paní učitelka, babička.
1: Ano, na to bych měla krásné vzpomínky, kdyby tam nebyl takový škraloupek, kdy mi moje vlastní děti říkají, mami, a s námi jsi se neučil. A to mi vyčítají a já si to dovedu vysvětlit, říkám si, tenkrát to bylo o něčem jiném, jednak já jsem hodně roků dojížděla, bydleli jsme v Holešově a pracovala jsem v Kroměříži a to ještě byla doba, kdy ten autobus stavěl nějakých skoro 500 metrů od mého pracoviště, takže ta cesta dobíhání a ráno jsem musela odjíždět už 6:30. Takže ačkoliv já jsem třeba v noci vařila, pekla a tak dále a děti spaly, tak ráno u nich byl tatínek, který to, co jsem připravila, jim dal. Odpoledne já jsem přijela až později a ve školce nebo v družině je vyzvedl tatínek. Tak si představte, že já, která jsem si myslela, že jsem byla vzorná matka, jsem se v mých 60 letech dozvěděla. No mami, promiň, ty jsi nás nevychovávala, nás vychovával táta. To bylo překvapení, teda neuvěřitelné, ale musela jsem uznat, protože to bylo v době, kdy ty děti měly těch 8-10 let a opravdu ta základní škola, kdy tu mámu potřebují, tak mě skoro neviděli.
0: Musím říct, ještě jsem se k tomu nedostala, že nevypadáte na 100 let. Ani na ně nevypadáte, ani tak nepůsobíte v tom hlasovém projevu. Jak to děláte? To nám musíte vysvětlit, ten váš recept na takovýhle krásný fyzický i psychický stav.
1: Tak těžko se mi odpovídá, protože co jsem teď od vás slyšela, mi sebralo dech, ale nevím, asi je to tím, já jsem opravdu nikdy nekouřila, nepila. Já jsem měla svou rodinu ráda, měla jsem docela přísného tatínka, takže jsem věděla, odkud kam si, co může člověk jako dítě dovolit. Hodně jsem četla, takže i to na mě nějak zapůsobilo. A pak já musím děkovat Bohu a já nevím čemu všemu za to, že mám báječnou rodinu. Děti jsou prima, mají ohled na ty moje nedostatky, já vím, že jich je dost, ale oni to berou s humorem. Já se snažím, nemohu říct, že by mi to vždycky nějak vyšlo, ale myslím si, že jsem to doteďka zvládla. Že bych byla nějak zvláštní, tomu nevěřím, ale ještě do 10 umím počítat. Ještě si dokonce zpamatuju, co kdo kde napsal, no ale daleko víc jsem toho už zapomněla, to se přiznám. A dokonce, když už se přiznávám, tak musím říct, že se mi stalo, že jsem stála před fotografiemi mých dětí, vnoučat a pravnoučat a že jsem si na jednu pravnučku za Boha nemohla vzpomenout. To byl hrozný moment, ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Paní Košanová, dovolte mi, abych vám za celý Český rozhlas popřála k tomu vašemu nádhernému jubileu všechno nejlepší. Ať vám slouží zdraví. Buďte pořád taková optimistická a veselá a čerstvá, jako jste nám to teď v tomhletom rozhovoru předvedla. Držte se a pokud někdy bude zase příležitost k setkání, tak já budu moc ráda. Díky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za všechno, co jste mi řekla. Děkuji a naslyšenou.

Radio vašeho kraje a skupina Boniem. CHEP začal s modernizací křižovatek. Po dokončení prací bude provoz plynulejší a bezpečnější a hotovo má být do 3 let. Máme pro vás reportáž, nabídneme vám ji už za pár minut. Za 2 minuty 11:15. Přejeme vám stále krásné úterní dopoledne a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám všem dobrý den, za 10 minut bude 11 hodin. Plynulejší i bezpečnější provoz mají zajistit modernizované křižovatky v Chebu. S jejich úpravou město právě začalo. Reagovat by měli například na množství aut, ale i na průjezd složek IZS. Město má v plánu opravit celkem 18 míst. Někde budou nutné stavební úpravy, jinde postačí jen instalace nových technologií.
1: Ještě nám tady zůstala jedna závadička, ji musíme odstranit. No. Se zmáčkne to tlačítko ze spoda, tak aby nám to
2: drželo.
1: Aby to klepalo 2 minuty. No.
3: A teď to zapojujete, nebo teď to budete zkoušet?
4: Teď to zapojujeme.
3: Miloš Jance z firmy, která tady právě tu elektroniku má na starosti.
4: Když si nevědomí namáčkne na tlačítku nárok na to, aby se rozklepaly klepátka pro nevědomí.
3: Aby mohl přejít silnici.
4: Aby mohl přejít silnici.
5: Nacvaknu a uklidím ty drátky.
3: To znamená, že teď už by vlastně to tlačítko mělo 2 minuty být slyšet ten zvuk, který povoluje přechod silnice.
5: A nebo i zakazuje.
3: Martin Trnka z odboru informatiky městského úřadu v Chebu. Teď tady stojíme na křižovatce ulic Žižkova a Dukelská. Je to jedna z prvních křižovatek, která už prošla modernizací. Pojďme říct z té technické stránky, co tady všechno vlastně je nového.
6: Křižovatky do budoucna, stejně jako už tato, budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu. Budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovali provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešení bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
3: A co se týče teď právě toho systému na přecházení silnice, tak ten se teď dokončuje, bude se kontrolovat tak, aby fungoval, protože zatím ještě přece jenom nějaké chybičky tam jsou.
6: Je to potřeba ještě odladit a díky této informaci, tak můžeme tuto informaci předat i tyfloservisu a dalším, že budou tady nová zařízení, které jim popíšeme a bude to pro ně jednodušší.
3: Místo starosta Chebu Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj. Proč jste se rozhodli k té modernizaci?
7: Reagujeme na nárůst dopravy. Bohužel nejsme schopni realizovat stavební úpravy, protože město je dáno, jsou zde domy a ty trasy už jsou dlouhodobě dány. Tak dalším krokem, kdy můžeme zlepšit ty dopravní proudy, je právě modernizace těchto dopravních systémů.
3: Práce jsou rozdělené do etap?
7: Tato zakázka je rozdělena do 3 let. V letošním roce by mělo dojít k úpravě 4 křižovatek a v dalších 2 letech by měly být realizovány ty zbylí.
3: Město za modernizaci křižovatek zaplatí zhruba 70 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné zprávy a e-maily. Na cyklosteze z Chrástu do Plzně budou silničáři 2 dny sekat trávu a vyzývají proto lidi ke zvýšené opatrnosti. A dnes bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Příjemné dopoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Všeobecná zdravotní pojišťovna informovala o novém podvodu. Lidem chodí zprávy a e-maily, které se vydávají za komunikaci od VZP. Příjemce se snaží přesvědčit k vyplnění bankovních údajů a dostat z nich peníze. Na co si dát pozor, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Typickým znakem podvodné zprávy je určitá naléhavost se přimět k rychlé akci. V tomhle konkrétním případě vyzývá k rychlému podání žádosti o výměnu kartičky pojištěnce, aby ten příjemce mohl dál čerpat zdravotní péči, což je samozřejmě nesmysl, ale je to takový typický znak společný pro všechny tyto zprávy.
0: V případě pochybností můžou lidé pravost zpráv od VZP ověřit na adrese info@vzp.cz. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje upravuje okolí cyklostezky z Chrástu do Plzně Bukovce. Při sečení trávy můžou odlétávat kameny z bývalého tělesa železnice a silničáři proto vyzývají cyklisty a bruslaře k opatrnosti.
3: Trasa po tělese bývalé dráhy měří téměř 6 kilometrů a je mezi lidmi velmi oblíbená. Při sečení trávy během dneška a zítřka hrozí podle mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Heleny Frintové hlavně odlétávání kamenů a silničáři proto nabádají ke zvýšené opatrnosti při průjezdu kolem sekacích strojů. Z Chrástu Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. 2 další jsou podle Štěpánka před soudem a 1 člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství, nebo dodávek luxusních vozů do Ruska. Japonský ostrov Kjušu zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jihu nejjižnějšího ze 4 hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady už ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností, pozastavily také železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnily žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, později odpoledne se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na dálnici D5 kolem 63. kilometru ve směru na Rozvadov, se tam pohybují lidé. Nedaleko sjezdu na Rokycany projíždějte se zvýšenou opatrností. Na silnici 1/20 mezi Chotíkovem a Bezvěrovem na severním Plzeňsku probíhá sekání trávy a údržba zeleně. I tam projíždějte opatrně. A s omezením počítejte třeba i u Všehrt na severním Plzeňsku. I tam se pracuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsme uprostřed turistické sezony a tak se dneska s jazykovým koutkem zastavíme u původu slova orloj. Má snad něco společného s orlem? Uslyšíte to za chviličku po písničkách skupiny Buty a Hany Zagorové. Hezký poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Slovo má teď Stanislav Jurík a odbornice na češtinu z Plzeňské pedagogické fakulty.
2: Možná občas narazíte v tisku na články věnující se pražskému orloji a restaurátorským pracím na jeho výzdobě. Čím častěji se o tomto mechanickém zázraku mluví, tím víc mi vrtá hlavou jeho název. Orloj. Je snad tradiční součástí výzdoby orloje nějaký orel? No, odpoví Ružena Písková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slova orloj a orel spolu vůbec nesouvisejí. Orel je slovo praslovanského původu, považujeme ho tedy za slovo domácí. Naproti tomu slovo orloj domácí není. Do češtiny se dostalo z němčiny, kde existovalo v podobě orlaj, orlej nebo urlej. Ani tam ale není jeho původ. Ve skutečnosti jde o zkomoleninu latinského slova horologium, které neslo význam stroj na sdělování času, časostroj, zkrátka hodiny. Možná si řeknete, a jsme doma, za původ slova orloj mohou Římani. Ale i oni si toto slovo, stejně jako mnoho jiných slov, vypůjčili, a to od Řeků. V řečtině existovalo slovo horologion se stejným významem, tedy hodiny. I toto slovo je složené, a to ze slova hora a slova logos, a potom zdrobňovací přípony ion. Slovo hora později také přešlo do latiny, znamená čas, období, roční nebo denní dobu. Vyskytovalo se ale i ve staré frančtině a dnes ho známe z angličtiny, kam přicestovalo v polovině 14. století v podobě slova hour s významem hodina. Slovo logos nám také není neznámé. Ve staré řečtině znamenalo řeč, sdělování, úvaha a podobně. Do dalších jazyků se promítlo v podobě přípony logie, kterou vidíme například ve slovech astrologie, geologie, psychologie, teologie a podobně. U původu slova orloj stojí tedy starořecké slovo horologion.
2: Promiňte, já to slovo zopakuji. Horologion. Zní mi to skoro jako horoskop.
3: To máte pravdu. Na rozdíl od orla, slovo horoskop s orlojem souvisí. Jeho první část tvoří opět lexém horo, o kterém už jsme dneska mluvili. Druhou část pak lexém skop, který nese význam sledovat nebo pozorovat něco. Známe ho například ze slov mikroskop, stetoskop nebo gyroskop. A také jako příponu skopie, v cizích slovech označujících názvy oborů, které se pozorováním něčeho zabývají, například daktyloskopie, gastroskopie nebo endoskopie. Za původem slova horoskop se musíme vypravit do Egypta. I staří Egypťané si totiž půjčovali slova od Římanů a Řeků. Ve starém Egyptě byl horoskop kněz, který měl za úkol sledovat pohyby hvězd, měřit čas a ohlašovat hodiny příznivé nebo nepříznivé pro zamýšlené dílo. Horoskop byl tedy název povolání, které mělo co dočinění s časem a jeho sledováním. Později se význam slova posunul a v češtině tak horoskop chápeme jako schéma postavení hvězd, slunce, měsíce a planet v určitém okamžiku, ze kterého pak astrologové předpovídají lidský osud. Přeneseně pak tímto slovem označujeme i výsledný text předpovědi. Slova orloj a horoskop nám tak připomínají, že naši předci přemýšleli o čase v souvislosti s pohybem nebeských těles i s předpovídáním osudu.
2: Slova orloj a horoskop nám dnes v jazykovém koutku vysvětlila Ružena Písková. Díky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš úterní dopolední program 11 minut zbývá do půl dvanácté. Už za chviličku nabídneme další díl seriálu Tajemství technických památek a tentokrát vás zavedeme k poslední zachovalé lesní toaletě v karlovarských lázeňských lesích. Nenechte si to ujít.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: Dědictví technických památek. Technických památek.
1: Tentokrát zamíříme do karlovarských lázeňských lesů. Právě tam je možné najít historickou, víc než 100 let starou lesní toaletu, kterou nechali obnovit lázeňské lesy a parky. K zařízení se vypravil redaktor Josef Šorfa.
2: Cesta k poslední dochovalé lázeňské lesní toaletě není úplně snadná. Vede z okraje Karlových Varů za lázeňským centrem od parkoviště Kome směrem na Vítkovu horu po žluté turistické trase a zároveň po vycházkové cestě číslo 15. A po necelé půlhodině cesty je třeba na odbočce u dřevěného sloupku se stříškou z téhle cesty odbočit nahoru doprava. Po levé straně v dálce prosvítají domy v Karlových Varech. Na dohled nějakých 50 metrů od té odbočky už je lázeňská toaleta vidět. Je to v podstatě luxusní kadibudka na kamenném základu.
3: Jak stará je zhruba?
4: Konec 19. začátek 20. století, opravdu okolo toho roku 1900.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Zelená bouda, zhruba metr a půl široká a stejně tak i dlouhá, je stlučená z prken. Pod sedlovou stříškou uloženou na ozdobných trámech jakýsi pokus o výzdobu. Část prkének ve dveřích chybí. Dveře jde otevřít, stačí pootočit malé prkénko na hřebíku. Toaleta je nefunkční, byť tu zbyl pozůstatek sedátka, dokonce i se spodní částí prkénka, podepíranou zhruba 5 cm vysokým ocelovým pásem. Spodní část samotné toalety chybí, je tady vidět pouze díra v podlaze. V horní části nechybí jak vepředu, tak vzadu otvor o průměru nějakých 15 cm. Jan Charvát míní, že tohle odvětrání mohlo být dostatečné.
4: Asi tam ten smrad se moc dlouho nevyskytoval, s tím, že ale jsme přece jenom v lese, takže tam toho čerstvého vzduchu je spousta.
2: Můžu zavřít a toaletní budku obejít. Tady z té zadní části je jasné, že za tou budkou z prken, kde spáry překrývají svislé laťky, je jakási šachta. Jde o zděný základ, cihelné zdivo se z části rozpadá a je evidentní, že budku nikdo ani provizorně nevyužívá. Jak to bylo v minulosti s odklízením biologického odpadu, připomněl Jan Charvát.
4: Za kadibudkou je velká díra, k ní vedou schody. Pracovník přišel a byl zaměstnán k tomu, aby kadibudky vybíral.
2: Budka je v současné době neprovozuschopná, ale to by se v budoucnu mohlo díky dotaci na obnovu lázeňských památek změnit.
4: Kdyby se to už opravovalo, se ním by se to vlastně uklízet muselo.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Lesní toaleta pod Vítkovou horou nad Karlovými Vary není žádný zázrak lázeňské architektury. To už je hezčí nedaleký skromný dřevěný přístřešek Beethovenův altán. Přesto se dá říci, že ti návštěvníci a návštěvnice lázní, kteří ji na dlouhé procházce objevili a využili, patřili v Karlových Varech k těm nejšťastnějším. Od lesní toalety v karlovarských lázeňských lesích pod Vítkovou horou, Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Memoriádě bude dneska nabízet scénky a ukázky ze zábavných pořadů herec, dramatik, scenárista a divadelní režisér Antonín Procházka. To bude po 16. hodině. A už za chviličku kalendárium s Petrem Jungmanem tentokrát probereme třeba brambory a také petřínskou rozhlednu. Posloucháte Rádio vašeho kraje, 11:30 a 3 minuty k tomu.

zmizela, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivo.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Český rozhlas Plzeň. Rád

0: Pražské rady.
1: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelli, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových čipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kulečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kulečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte čipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské.

0: Na stanice živočichů v Plzni vrací v těchto dnech do volné přírody několik desítek poštolek. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 29 stupňů. Hezké poledne vám má přeje Lenka Lupínková. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun, řekl to České televizi a ČTK před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
1: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice, a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
0: V příštím roce Babiš očekává investice do zdravotnických zařízení a pokračovat podle něj bude i výstavba dálnic a obchvatů měst. Babiš zároveň potvrdil, že by výdaje na obranu měly být 2% HDP. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Na téměř 1 milion korun odhadují škody po bleskových povodních v Chříči na severu Plzeňska. Přívalové deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července a masivní proudy vody poničily několik domů. Pokračuje nezávislý starosta Chříče Martin Hartmann.
2: Deště a povodeň se obcí prohnaly 1. července ne třikrát po sobě. Voda poničila cyklostezku, infrastrukturu a jednu stodolu, téměř celou, a jednu stodolu z části. Dále to vytopilo pár sklepů, zahrady. Odhadované škody téměř 1 milion korun. Chtěli bychom to odstranit v co nejbližší době, aby bylo všechno opět funkční.
0: Několik desítek mláďat poštolek už zachránili v nových prostorách záchranné stanice živočichů v Plzni Doubravce. Poštolky v těchto dnech vrací dobrovolníci do volné přírody. Celkově tu za 7 měsíců letošního roku ošetřili 800 živočichů. Pokračuje vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.
3: V těchto dnech jsme přijali 800. zvířecího pacienta, vypouštíme mláďata poštolek z nových voliér, už jsme vypustili přes 33 poštolek s tím, že ještě zde některé poštolky zůstávají. Léčí se tady u nás momentálně i moták pochop, rodinka ješků, káně lesní.
0: Záchranná stanice má od listopadu novou budovu a modernizované zázemí. Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají ale dnes i v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současné už spálily 77 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří taky na jeho východě, poblíž města Valencie. Národní stav nouze už v zemi platí šestým dnem. Sport. Česká tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettnem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné běloruska Arina Sabalenková se Srbem Novakem Djokovicem. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, později odpoledne se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na křižovatce ulic Klatovská a Sukova nefunguje signalizační zařízení. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte se zdržením.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Začínáme 5 minut po 12. hodině. Připomínám, že je dneska 28. července, svátek má Viktor a ještě opakování telefonního čísla je určitě také na místě 221 554 222. Tady je Iva Kokešová, přeji vám krásné odpoledne, příjemný poslech a těším se na vás.

0: Jako první se dnes do vysílání Českého rozhlasu Plzeň přihlásil pan Vladimír z Radkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím rozhlas a posluchače rozhlasu. A protože jsem se v neděli ani pondělí nedovolal, tak dodatečně ještě bych chtěl poslat písničku paní Anice Halásovi do Dešenic, paní Anice Ješkové, paní učitelce Horšovského Tejna, a přeju jim hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky. A paní učitelce do Horšovského Tejna bych popřál hodně krásných kilometrů na Konském hřbetu. A tak na dálku ještě bych pozdravil paní Marušku Slunčiku z Hoštiček u Mochtina a Václava z Březí u Žinkov. A vám moc krát děkuju a někdy zase naslyšenou.
0: Ano, budeme se těšit, naslyšenou.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď nám telefonuje paní Jarmila z Plzně. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Dnes bych chtěla popřát svému zetí v německém Freiburku k narozeninám. Tak tedy, milí Dušane, jí zetí, přeji ti všechnu náruč světa zdraví, všechnu náruč světa štěstí, spokojenost, radost, pohodu a dobrou náladu. Děkuji za odvysílání, moc děkuji.
0: Mějte se krásně, paní Jarmilko, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
2: Tu me dis loin des yeux.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Písničku si dnes odpoledne vybral také Honza Sklatov, náš věrný posluchač. Všem posluchačům pro dobrou náladu a s pozdravem Mandraže, Šrouby a Matice.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, úterní písničky pro vás. Vyřídíme další dvě mailové gratulace. Prosila bych o písničku Návrat od Jakuba Smolíka pro vás do rádia, pro sestru Janu, bratra Jirku a také pro Aničku Bláhovou z Kolovče dodatečně k jejímu svátku. Děkuji a přeji hezký den, Anna. A ještě tady máme další Anu. Je to Anna Poldová z obce Chodov na Domažlicku, měla svátek a také oslavila kulaté narozeniny, takže i jí samozřejmě patří tahle hezká písnička a přání všeho nejlepšího.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a telefonuje nám paní Hana z Ejpovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych sem chtěla zahrát písničku, a to dneska, včera oslavila své kulaté narozeniny, a to 70. paní Hanička Brnková-Stymáková. A proto jí chceme popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dostatek energie do dalšího pečení perníčku, které zdobí a pořádá prodejní výstavy. Proto jí zahrajte písničku, kterou jsme se domluvili. Děkuju moc za zahraní.
0: Nemáte vůbec zač, paní Hanko, naslyšenou. Zdravíme všechny naše posluchače v Ejpovicích. Mějte se.
1: Dobře, děkujeme, na

0: A teď zdravíme na Hracholusky, odkud nám telefonuje paní Eva. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, zaměstnance i vás. A přejeme si zahrát písničku od Pavla Dobeše, Sojka a Brhlík. Jsme na chatě na Hracholuskách a písnička je pro radost, protože ji máme rádi. A děkuju za zahrání.
0: Rádo se stalo, jak pak to vypadá aktuálně na Hracholuskách. Je horko a ještě pozítří, popozítří a tak dále bude daleko větší horko.
1: Daleko větší. My jsme tady manželi rybář, ta chodí na ryby, ale přehrada je hodně vypuštěná. My jsme na Butově, jo? A takže i voda je strašně špatná, zelená. Tak jsme dneska teda, manžel nešel na ryby, jeli jsme na borůvky, tak jsme přivezli borůvky, teď jsme přijeli a zhrajeme, aby se nám zahrála pro radost tu písničku.
0: A borůvky rostou?
1: Rostou, přinesli jsme jich 5 litrů.
0: Tak to je nádhera.
1: A krásné jsou, ještě jsou krásné.
0: A ještě jsem si teď uvědomila, že říkají rybáři, že když je moc velké horko, tak to nebere.
1: No nebere, můj manžel chodí od 5 stává, jde tak na 5:30 a v 10 jde domů.
0: Jo.
1: Jako to by tam nemohl být.
0: A vy na něj čekáte se snídaní?
1: Ne, to se nasnídá sám. Já čekám, až přijede, už bude mít vařeno.
0: Dobře, tak teď tedy víme o vás úplně všechno. Paní Evo, mějte se moc hezky. Zdravíme i pana manžela. Užívejte si na Hracholuskách a písnička je tady pro vás připravená. Naschledanou.
1: Tak vám rád děkuju. Naschledanou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

Do Českého rozhlasu Plzeň před chviličkou telefonovala také paní Helena z Plzně. Přála si písničku Valdemara Matušky a Laďky Kozderkové Znám tu louku voňavou. Posílá ji všem posluchačům pro krásný den a také pro vzpomínku na dva úžasné zpěváky.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a ještě se dovolala také paní Lidka ze Gdyně. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, paní Ivo, zdravím vás, Český rozhlas Plzeň, všechny jeho posluchače a prosím o zahrání písničky. Včera bylo 27. července a tento den v roce 1957 byl naším dnem svatebním. Těch výročí se s manželem oslavili 58, ale bohužel, jak už to v životě chodí, manžel nám před 10 lety odešel tam, odkud není návratu, ale na ta krásná společně prožitá léta se nedá zapomenout. A tak já si každoročně tímto připomínám to naše náš krásný život. Vám děkuji za zahrání a moc přeji krásný den a děkuji. A zase někdy nashledanou.
0: A vybrala jste krásnou písničku, takže je připravená. Zdravíme do Gdyně a naslyšenou.
1: Paní redaktorko, ještě právě jsem říkala, že proto je ta písnička, já se jí nemohla najít, takže už asi je zmizela u vás.
0: Ale,
1: jak jsem chtěla tu původní.
0: Ale ta náhradní, ta je také skvělá. Naslyšenou.
1: Děkuju moc a nashledanou.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.
3: Laskavá náruč
2: i zběsilý

Chystá. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 5 minut bude 1 hodina, písničky pro vás pro dnešek končí. Hrát na vaše přání budeme pochopitelně zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. Teď ještě těsně před zprávami pozvánka na hosta Alex Minářové. Po 13. hodině bude ve studiu herec Miroslav Hanuš. Iva Kokešová se teď loučí, přeji vám příjemný poslech, krásné odpoledne a zítra naslyšenou.

0: přejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Tachovsku mezi Starým Sedlem a Sobolím Rybníkem hoří pole. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Klatovští rybáři kvůli suchu převážejí části obsádek na plochy, kde je víc vody.

0: prostředky. Zřídili jsme také čerpací stanoviště na Sobolím rybníku. V průběhu zásahu byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Požár jako takový se nám podařilo zastavit zhruba 10 metrů od hranice lesa.
1: Klatovské rybářství, které obhospodařuje 390 rybníků, musí kvůli velkému suchu odlovovat části obsádek nejvíce vyschlých rybníků a převážet je na jiné, kde je více vody. Šlo zatím o několik ploch a tisíce ryb z jedné plochy. Firma zatím nemusela kvůli nedostatku vody žádný rybník zcela vylovit. Další plochy musí kvůli vedrům okysličovat a ryby méně krmí, jak řekl ředitel Václav Boráček. Druhý plzeňský obvod dokončil rekonstrukci terasy v parku Chvojkovy lomy. Součástí byla výměna betonové podlahy a kovového zábradlí. Přibyly nové lavičky a slunečníky a opravené jsou taky chodníky a schodiště. Podle místostarostky druhého plzeňského obvodu Evy Trukové z ODS budou následovat další úpravy, například napuštění jezírka kolem mohutné vrby.
2: Vodní prvek bude napuštěn, ale v rámci rekonstrukce byla vytopená celá strojovna, tak to bude napuštěný někdy během měsíce srpna. Dětský herní prvek potřebujeme vyměnit, no a dát sem asi víc kytek, protože já sama jsem kytková, když to tak řeknu, a jenom očima, když přijdete do parku a vidíte krásné rozkvetlé louky, se prostě uvolníte.
1: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani Deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se Deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce.
3: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, později odpoledne se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na křižovatce ulic Klatovská a Sukova nefunguje světelná signalizace. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte se zdržením. A u Plané ve směru od Brodu nad Tichou se srazila dodávka s osobním autem. I tímto místem jeďte velmi opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Thálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Thálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že jo, je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi ten, tak, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch, no a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste ale to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

čaj už ten vypil a tu naši písničku

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemmer ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně. To byly Nezralé maliny. Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní. To je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
1: Ano,
0: i o tom budeme mluvit.
1: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel ne. Během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte ta, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval. Jo? Ten tým je sestavený nějak, jo? Třeba teď frčej, že jo? Ženy. Jo? Teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena. Takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo. V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si to žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení. A outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A říká, vyhoděj to, korej se, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať si ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stával se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi a Ondra Vetchý tam má jakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju a on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jet jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekli, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí a že jim bylo líto. Hmm.
0: Tak. Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají, jo. Já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já, kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: No to
1: jsem
0: takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se,
0: nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl, aha, jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že, z toho vězení. Všecko postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo, že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to začalo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád? A ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic. Zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou, a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný. A když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou. Že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky. Jo? Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej. Tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Prostě. Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně, ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do Česka se vrátí tropy. V pátek budou teploty dosahovat až 39 stupňů. Oproti loňskému roku odebrali řidiči elektromobilů v Plzeňském kraji letos téměř o 40% víc energie. Čeští hasiči dál pomáhají ve Francii hasit rozsáhlé požáry. U Bordeaux hoří asi 40 000 hektarů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Příjemné odpoledne zprávy připravila Lenka Lupinková. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat až 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam má platit výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. V Plzeňském kraji roste odběr

0: byl o stanice v Plzni a podél dálnice D5.
1: Lékaři loni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti operaci podstupují opakovaně. Nejlepší výsledky mají podle lékařů transplantace od žijících dárců. Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux zhašením požáru. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v oblasti asi 40 000 hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 000 obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
2: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek. Sport.
1: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny 3 zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Nepotvrdí tak 7. místo z minulého šampionátu. Lacrosse se vrací do programu letních olympijských her. První kvalifikační fázi bude listopadové mistrovství Evropy. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů v údolích až 9 stupňů Celsia. Také zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na křižovatce ulic Klatovská a Sukova nefunguje světelná signalizace. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte se zdržením. A pozor také u Plané ve směru od Brodu nad Tichou. Tam se srazila dodávka s osobním autem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je úterý 28. července a představte si, že v tento den roku 1916 vyhlásila plzeňská radnice bezmasé dny. Řezníci v pondělí a ve středu nesměli prodávat maso a dokonce i restaurace museli nabízet pouze bezmasá jídla. Jak dlouho to vydrželo, o tom už se historické prameny nezmiňují. To my tady v Českém rozhlase Plzeň vám rozhodně nic odpírat nebudeme. A tak krátce po 14:30 navštívíme Chvojkovy lomy v Plzni, které procházejí revitalizací. Ve slovíčkaření si objasníme, jak vzniklo slovo fígl. Na vaše inzeráty bude nachystáno rozhlasové tržiště a už za chvíli rubrika Co v učebnicích nebylo, kde bude pro změnu řeč o zemětřesení. Taky nadále hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Skončila další etapa modernizace plzeňského parku Chvojkovy lomy. Lidé si mohou odpočinout na nové terase s velkými slunečníky a lavičkami. Obvod opravil ale i schodiště a chodníčky. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Teď pro vás mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Galerie Ladislava Sutana v Plzni představuje výstavu současného sochařství studentů vysokých uměleckých škol ze střední Evropy. Má název 100x, 100x, 100x, 100 a můžete si ji prohlédnout od 10 do 18 hodin. Západočeské muzeum zve na rozsáhlou výstavu věnovanou stoletému výročí legendární loutkové postavy Hurvínka. Výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně je přístupná od 10 do 18 hodin v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. Letní kino ve Gdyni promítá českou komedii Martina Horského Někdo to rád v Plzni. Začíná v parku u muzea Příhraničí v 21.15 a v hlavních rolích uvidíte Miroslava Donutila, Jiřího Lábuse, Pavla Zedníčka, Marka Taclíka a Veroniku Frajmanovou. No a ve vestibulu radnice v Plané na Tachovsku můžete vidět výstavu dobových fotografií z plánského ateliéru Webs Weinmann Záblesky elegance. Otevřeno je od 7 do 15.30. Tolik tedy úterní tipy, no a teď má něco na srdci Jana Kratochvílová.

0: Je 14:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď zamíříme do jedné oddychové zóny. Opravená terasa s pevnými slunečníky a lavičkami zdobí totiž plzeňský park Chvojkovy lomy. Druhý městský obvod dokončil další etapu proměny parku, který vznikl v 70. letech v místě bývalého kamenolomu. Celá terasa bude navíc večer nasvícená a svítit bude i keramický maják, který v parku stojí už 30 let.
1: Byla kompletně vyměněna železobetonová deska. Vytvořili jsme nové terénní schodiště s betonovými lavičkami.
2: Co v parku vzniklo nového, popisuje architekt Jan Jiran, který se na realizaci podílel.
1: Udělali jsme nové zábradlí ve stylu rozbouřeného moře. Ten styl toho moře se tady v tom parku otiskuje ve více věcech z rekonstrukce z 90. let. Navrhli jsme tady takovýhle stínící dyštníky, které mají vlastně připomenout původní venkovní divadlo od pana umělce Miloslava Hrubce, které bylo odstraněno v roce 2015 a původně bylo umístěno v místě toho amfiteátru.
2: Na těch slunečnících jsou zelené střechy.
1: Pro nějaký obecný ochlazování toho prostředí jsme si vědomi toho, že jsme tady vytvořili stejně jako bylo v minulosti, ale znovu vytvořili vlastně velkou betonovou plochu, která je schopná se přehřívat a chtěli jsme eliminovat to přehřívání.
2: V noci bude terasa navíc osvětlená.
1: Jak maják, slunečníky, tak spodní hrana terasy nad jezírkem je osvětlená jedním spínačem, to při nějakým setnění sepne všechno najednou a potom zase se to někdy ukončí, takže všechny tady ty tři prvky by měly svítit společně.
2: Podle místostarostky druhého plzeňského obvodu Evy Trůkové z ODS se má ještě v létě napustit jezírko kolem mohutné vrby před terasou.
3: Vodní prvek bude napuštěn, ale v rámci rekonstrukce byla vytopená celá strojovna, tak to bude napuštěný někdy během měsíce srpna.
2: Obvod chce ale pokračovat i v dalších úpravách parku.
3: Trápí nás kulturní scéna. Je tam krásný netopír, takže musíme vyměnit sezení, aby lidem bylo dobře, když sem přijdou za zábavou. Dětský herní prvek potřebujeme vyměnit, no a dát sem asi víc kytek, protože já sama jsem kytková, když to tak řeknu, a jenom očima, když přijdete do parku a vidíte krásné rozkvetlé louky, se prostě uvolníte.
4: Park má už něco za sebou, je postavený od pana Hrubce, architekta v nějakých 70. letech. V 90. letech prošel nějakou větší rekonstrukcí a teď už děláme ty postupní úpravy, ať už jsou to hřiště, kulturní scéna, nebo tady teď už staticky narušený terasy.
2: Vysvětluje místostarosta druhého plzeňského obvodu Václav Cinádr z Hnutí STAN.
4: A určitě my se budeme ještě zabývat herními prvky, jak je rozšířit a potom ještě obnovu nějakých cest, které už mají taky něco za sebou a různé průšlapy tady.
2: Současná etapa modernizace stála obvodní radnici kolem 9 milionů korun. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, je 3:45, nejvyšší čas zahájit dnešní malé rozhlasové obchodování. Volejte na číslo 221 554 222. Většinou vás ani vyzývat nemusím, už je to plné, tak jdeme na to. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych měla na prodej dva automobily. Jeden je značky BMW X3. Má to náhon 4x4, ale vše vysvětlím pak případnému zájemci. A druhý automobil je Škoda Octavia, rok výroby 2008, turbo diesel. Všechno vysvětlím, protože to bych nepustila ke slovu ty ostatní. A do třetice všeho dobrého, jak se říká, 6letou kobylku irského Koba. Vše na plzeňský telefonní číslo 602 941 722. Přeji hezký den, děkuji, naslyšenou.
3: Číslo tedy zní 602 941 722, ano?
4: Ano, děkuji, naschledanou.
3: Máme naschledanou a někomu dalšímu teď přejeme dobrý den. Haló? Posloucháme? A budeme asi poslouchat marně. Nevadí, jdeme dál. Teď jste na řadě tedy vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych prodal dvouradiční nesený pluh. Dále prodám dvě kovové nádrže na vodu, velmi levně. A ještě prodám krmné brambory pro zvířata. Jsou velice pěkné a levně. To je vše na telefon 728 042 299 Sušicko.
3: Píšu si Sušicko, telefon 728 042 299.
5: Děkuji a naschledanou.
3: Naschledanou, kdo je tam dál? Povídejte, dobrý den. Haló?
6: Haló, slyšíme se?
3: Už se slyšíme, tak.
6: A skvělý, dobrý den. Prosím vás, já bych prodal, je to stavební kámen, vhodný na zítky, případně i do základů. Velikost největších balvonů je kolem 40 x 30 x 20 cm, některý jsou menší. A je toho zhruba asi 1 až 2 kubíky. A je to na plzeňské telefonní číslo 721 740 419. Je to tady oblast Roudná. Děkuji, naschledanou.
3: Naschledanou, číslo pro zájemce zopakuji 721 740 419. No a kdo je tam dál? Dobrý den.
7: Hezké odpoledne přeji všem. Já bych prodala harmoniku Heligongu značky Dericia. Harmonika je třířadová, tříhlasná, ladění je ADG, je v perfektním stavu jako nová, uložená v kufru a zájemci mohou volat na plzeňský mobilní kontakt 607 553 306. Opakuji 607 553 306. Děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou máme zapsáno a poslední telefon. Dobrý den.
8: Dobrý den, prosím vás, já bych koupila zámkovou dlažbu. Dojeli bychom si kamkoliv. Dále bych prodala pánské horské kolo, byl to nevhodný dárek, bylo by to velice levně, je to černá barva, a celou sbírku gramofonových desek. Vše je na plzeňském čísle 721, 761, 834, znovu opakuji kontakt, 721, 761, 834. Děkuji moc a přeju hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, tak zapsali jsme i dnešní poslední telefonický inzerát. Na koho se nedostalo, opět odkážu na zítřek. Zhruba v tuhle dobu, tedy kolem 3:45, budeme zase otevírat rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Fígl. Zná jen pár fíglů, jak se valejí holkám šrouby do hlavy. Pár známých fíglů, ty mu na to skočíš, za pár dnů to chlápka otráví. Vždycky mi vytane na mysli tahle už legendární písnička skupiny Lucie, když někde zaslechnu tohle slovo. Fígl, neboli trik či úskok. Jedna z teorií se drží německého slova fígl, tedy liška. Liška, která si od lidí vysloužila chytrost, ba přímo mazanost. Ano, fígl je mnohdy mazaný trik. Mimochodem, tady si neodpustím sousloví liška počitá. Prý zvláště v 18. století se šily kabáty, které měly liščí srst zevnitř. A ten, kdo takový kabát nosil, prý přejímal liščí vlastnosti. Ale zpět k fíglu. Etymolog Jiří Rejzek nabízí ještě souvislost se slovem vigílie, tedy noční bdění při modlitbě a následně rozpustilé noční průvody, kde se nejrůznější triky provozovaly. Můžete si tedy vybrat.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu, projednat to chce i s dalšími ministry. V Horšovském Týně dokončili soustavu protipovodňových rybníků. V Dobřanech na jižním Plzeňsku začíná letní kino, nabídne 10 filmových večerů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupínková. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Dopoledne ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliard korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
5: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na své úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
4: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognozy za srpen. V Horšovském

0: chytit přívalovou vodu.
1: Začíná letní kino v Dubřanech na Jižním Plzeňsku. Promítá se vždy od úterý do soboty, a to až do 8. srpna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Lidé se zadarmo můžou přijít podívat na různé filmy, říká ředitelka Dubřanského kulturního střediska Jaroslava Umnerová.
2: Léto v Dobřanech bude opět patřit filmovým večerům pod hvězdami. Čeká nás 10 filmových večerů od českých komedií přes rodinné filmy až po zahraniční novinky. Programovou nabídku lze najít na www.dobrany.cz nebo na facebookovém profilu Městské kulturní středisko Dobřany.
1: Japonský ostrov Kjúšú hlásí nejméně 50 zraněných po zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Úřady vyzvaly přes 150 tisíc lidí k přesunu do evakuačních center. Otřesy poškodily několik budov, způsobily výpadky elektřiny a rozsáhlé problémy v dopravě. Podle japonské televize NHK se na silnicích objevily velké trhliny. Letiště v nejvíce postižené prefektuře Kumamoto uzavřelo jednu vzletovou a přistávací dráhu. Místní jaderná elektrárna poškozená není. Japonská premiérka Sané Takaichiová uvedla, že úřady rozsah škod stále vyhodnocují. Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. V noci bude jasno, nebo skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, v údolích až 9 stupňů Celsia. Také zítra čekejte jasno, nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech uzavřeli ulici 5. května, opravují tam most, objížďka je vyznačena.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Na Bezdružicku staví nový vodojem a vodovodní potrubí. Nové vedení vody zajistí dostatečné a bezpečnější dodávky. Pokud chcete slyšet podrobnosti, poslouchejte Český rozhlas Plzeň i po 15:30, kdy o tom bude reportáž. Vezmeme vás rovněž na další památku v rámci zámeckého léta. Název keře se propsal i do názvu města. Už za chvíli se s naším seriálem Místopis západních Čech vydáme na severní Plzeňsko. Do města poblíž Plzně, které je rodištěm významného malíře i dějištěm velké turistické akce. Možná, že už víte, možná, že už vám svítá, možná, že se necháte překvapit. Každopádně zůstaňte i nadále s námi. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka. Zase.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: A v dnešním díle našeho seriálu se vydáme na severní Plzeňsko. Město leží něco kolem 9 kilometrů od Plzně. Známe je například i tím, že se tam narodil slavný český malíř Václav Brožík. A také se tam koná jedna z našich nejvýznamnějších turistických akcí. Když řeknu, že městem protéká řeka Třemošná, zvaná též jako Třemošenka, už budete určitě vědět, kam míříme. Třemošnou a možný původ názvu města nám přiblíží nezávislý starosta Jaromír Zeithaml.
2: Údolí té říčky, kdysi tam býval takový lužní les, dalo by se říct, a převládala bříza a taky ty křoviska střemky, to je střemka roznovitá, dneska odborně, že jo, ale ta střemka, ta byla známá už v dávné době, je to takový keř s bílým kytkem, ten okolo potoka se vyskytoval hojně, no a první lidé samozřejmě dávali taky asi první názvy. Takže já se domnívám, že opravdu to vzniklo z toho keře Střemcha.
3: Kdy byla o Třemošné první písemná zmínka?
2: Je dochovaná ve vídeňském archivu z roku 1181. Tady vládl kníže Bedřich, to byl takový nevýrazný panovník český, byl dosazený Barbarosou na český trůn. A ta zmínka samozřejmě právě ve vztahu k tomu názvu je o Střemošné. Píše se tam potom dál o 10 let dál ta ves Střemcha, Střemošná, patřila vladykovi Radostovi Střemošné a tam už je to z Střemošna. Pak následovaly taky různý zkomoleniny v dalších letech, takže ta první zmínka ovšem asi neurčuje přímo vznik té Třemošné, protože tam následně potom někdy kolem roku 1280 patřila Třemošná kapitule Mělnické a proboš Mělnický si v jednom zápisu, který je taky dochován v archivech, stěžuje na malý výnos právě z té vsi Třemošná.
3: V Třemošné se narodil významný český malíř Václav Brožík. Jehož rodný dům je kulturní památkou.
2: Ten se spíš jako kulturní památka stahuje k hamernictví, protože ten dům byl součástí Hamru, kde se vyráběly lopaty, krumpáče a podobně. Je to taková ukázka té architektury z roku 1850.
3: Za zmínku stojí i zdejší čtyřboká kaple se zvonovou střechou.
2: Byla vysvěcená v roce 1857. I ten zvon, který tam je, už je asi o 3 roky starší než samotná kaple. Myslím si, že ještě za zmínku stojí kamenný mosty, které jsou tady, most přes Třemošenku. Je tady most kamenný železniční. To jsou takové stavby, které opravdu jsou i nádherné.
3: V Třemošně najdeme také nenápadný, nicméně historicky zajímavý pomník mistra Jana Husa. Pomník se sochou v nadživotní velikosti stojí v severní části města, kde je od roku 1946.
2: Byla dost jakoby porušená, několikrát se stěhovala. Dříve byla někde v tom prostoru ty bývalý návsi, pak se ta se stěhovala do toho kopečka nad Třemošnou. O tom ví málo lidí, protože on moc vidět není, ale myslím si, že tam samozřejmě ty lidi jako turisti cestu najdou. I kolikrát tam je vždycky pořádaná Třemošenská padesátka, tak dokážou ty turisti samozřejmě tohoto okolí, včetně té sochy, navštívit.
3: Třemošenská padesátka je tradiční dálkový pochod a cyklistická jízda pro veřejnost. Jedná se o jednu z nejznámějších akcí u nás, která se koná už více než půl století.
2: Kde se schází až 2000 turistů a po každý si najdou krásnou trasu, která samozřejmě jim ukáže celý to okolí a okolní vesnice. Je to moc zajímavá záležitost, takže pro turistiku ten program by se tady asi vždycky našel.
3: Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Už jste si asi zvykli, že každý den s námi během letních prázdnin můžete navštěvovat naše zámky. Poznáváme je s Františkem Kinským. Kam se zámecké léto vypraví tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: S kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci ze Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co je to hmoždinka?
1: Jako na práci něco?
2: Prádlo.
3: Že něco chceš zavrtat?
1: Že to je zvíře nějaký?
4: Že je to hodně gumový?
5: Taková ta věc, když se udělá díra do zdi, tak tam se dá hmoždinka a do toho teprve ten hřebík.
6: Druh koření, že tím něco čistíte?
7: Houba na talíře.
8: Pohmožděnej sval.

0: Je 7 minut po půl čtvrté, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď to chvíli bude o vodě. Spolehlivější zásobování pitnou vodou. Tak takový má smysl nová infrastruktura, kterou na území Bezdružic, Konstantinových Lázní a Kokašic na Tachovsku staví vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Kapacitu pro větší objem vody načerpané z nádrže Žlutice a větší tlak vody zajistí pak nový vodojem, který nahradí ten stávající v Bezdružicích. Spolu s kilometry nového přívodního potrubí pomůže nový vodojem také předcházet výpadkům v dodávkách.
1: Nacházíme se na Ovčím vrchu, kde se buduje vodojem dvoukomorovej 2x300 kubíků.
2: Jsem tu se stavebním dozorem Františkem Štroblem. Takže vy tady postavíte vodojem, začíná teprve růst.
1: Je tady ve stavební jámě vidět nabetonovaný dno, ze kterého se připravuje armatura pro betonáž stěn. Probíhá vyvazování výstuže a tenhle ten vodojem bude zásobovat Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Kokašice, obec Čeliv, kolem 1400 lidí.
2: Vybudujete současně i ty trubky?
1: Necelých 5 kilometrů potrubí.
2: Poznají to lidé v těch obcích? Nebo jenom přepnete na jiné potrubí?
1: V Bezdružicích, v Konstantinových Lázních a v Kokašicích zdroj, to je ta Žlutická přehrada, zůstane stejný. Jediný, kdo bude mít jinou vodu, budou obyvatele obce Čeliv, kde je místní zdroj. Tento zdroj bude odpojen a z nového přivaděče bude obec Čeliv připojena. Ten současný zdroj neměl tu kapacitu.
2: Tady v Čelivi na návsi ve všední den kolem poledne potkávám jediného člověka, pána, který tady má dům.
3: Z dlouhodobého hlediska voda tady žádný problém není, voda je tady skvělá.
2: Přijmeme ten fakt, že vlastně vám tady posilují vodovod, že tady vlastně dělají novou infrastrukturu.
3: Pokud to je, říkám, souvislý s nějakou celkovou strukturou toho zařízení, tak samozřejmě asi musí někdo vyhodnotit, že to je potřeba, že jo.
2: Hlavní důvody, proč je nutné postavit nový vodojem a nové potrubí, shrnuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
4: Stávající vodojem Bezdružice je umístěn v areálu zámku, který je v soukromém vlastnictví, to znamená, tento stav nám komplikuje řádné provozování.
2: Nový vodojem s potrubím umožní vytvořit záložní zdroj pitné vody i pro Tachovsko a Stříbrsko.
4: Máme zpracovanou studii na propojení skupinových vodovodů Žlutice Toužim, Tachovbor Plana a Stříbro pro případ zhoršení kvality vody v mimořádných situacích a náhrada propojení skupinových vodovodů nám umožní zabezpečení dodávky vody v potřebné kvalitě a množství.
2: To, že vodojem na Bezdružickém zámku nahradí 6x tak objemný vodojem na Ovčím vrchu, vítá starosta Bezdružic Lumír Kadlec, zvolený za nezávislé.
5: Přínos vidím v tom, že by se měl zvednout tlak pro město Bezdružice.
2: Vodojem s další infrastrukturou přijdou zhruba na 35 milionů korun. Přes 24 milionů pokryje dotace od ministerstva zemědělství. Přes 6 milionů korun přispěl Plzeňský kraj. Nová infrastruktura umožní připojit na vodovod i další vesnice. Aktuálně se jedná o možném budoucím napojení osady Horní Polžice. Z Bezdružická Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: No a teď zase chvíli budeme vařit. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo o piškotový zákusek s rybarborou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho dělat s cukrářem a Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. No a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept vyzkoušel podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka.
4: Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
4: A zase jenom promíchat mydlou v ruce.
1: Přesně tak.
4: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
4: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
4: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
4: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš. Na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
4: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
4: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
4: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu.
1: Já jsem na výsost spokojen.
4: Krásná práce.
0: Recept na piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrtišky najdete na www.pochoutkovýrok.cz. No a v neděli si připomeneme recept z roku 2023, který se umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: A už za chvíli je tady 16. hodina, s ní další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň. No a po nich Humoriáda, kde bude dnes nabízet scénky a ukázky z pořadu herec, dramatik a scénárista a divadelní režisér prostě Antonín Procházka. A Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech vám všem.

Věděli jste, že při severním okraji Medového újezda na Rokycansku je chráněné paleontologické naleziště? Bylo vyhlášeno roku 1978 na ploše 34 arů. Lokalita má název Na skále. V šedých, střípkovitě rozpadlých břidlicích se hojně vyskytují skameněliny kambrických a ordovických hlavonožců.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Česku v prvním pololetí stoupla tranzitní migrace, nejčastěji šlo o Rusy. Na cyklostezce z Chrástu do Plzně budou silničáři dva dny sekat trávu a vyzývají proto lidi ke zvýšené opatrnosti. Výzkumníci ze Záporočeské univerzity zkoumají v Kazachstánu pozůstatky gulagů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Pěkné odpoledne. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie tranzitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje upravuje okolí cyklostezky z Chrástu do Plzně Bukovce. Při sečení trávy můžou odlétávat kameny z bývalého tělesa železnice a silničáři proto vyzývají cyklisty a bruslaře k opatrnosti.
2: Trasa po tělese bývalé dráhy měří téměř 6 kilometrů a je mezi lidmi velmi oblíbená. Při sečení trávy během dneška a zítřka hrozí podle mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Heleny Frintové hlavně odlétávání kamenů a silničáři proto nabádají ke zvýšené opatrnosti při průjezdu kolem sekacích strojů. Z Chrástu Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Archeologové z Filozofické fakulty Záporočeské univerzity v Plzni pokračují ve výzkumu bývalých táborů gulagů na území dnešního Kazachstánu. Spolupracují přitom s tamní akademií věd a s organizací Gulag.cz. Na místě objevili pozůstatky vězeňských baráků, oplocení z ostnatého drátu a velké množství předmětů, které dokumentují každodenní život v táboře pro politické vězně, říká archeolog a vedoucí výzkumu Pavel Vařeka.

0: Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí. Policie oznámila, že zvýší bezpečnost.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 12, v údolích až 9 stupňů Celsia. Také zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vák bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen ráno místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U Plané na Tachovsku ve směru odchodové Plané se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem velmi opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: děkujem, že jsi, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už... víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já. Jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no, já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou, kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propo, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom tou svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo, aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci. A to, no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Májovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme.
4: Děkuji.
3: A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to byla strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět.
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jsem
5: to proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový
3: hodně
7: vystoupení.
3: No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my vás?
8: A prosím, za to jste s mým smíkem, třeba v rytmu Čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. Hmm. A hlasuj Pavle pro Ačko,
3: ano.
9: A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte,
9: z Rychnovska.
5: Vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím to... asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mala hrať a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Áno, yeti, snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo přešel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale
12: som
11: vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, no, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky. Bol Gruzín a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensku. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanú na kubilku.
12: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tu.
10: To nemecký čajce.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Ano. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
10: A no, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: co?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych dobře. Tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus. Takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no.
1: A jak je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několika v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně.
2: No,
1: už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem taky několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A já vám vlas Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
7: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
7: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, na
3: Sněževce. Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko, Alenko.
3: Další, dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
9: a zdravím
3: si
9: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
9: ano,
3: humoriáda.
9: Ano, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky.
9: Nashledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
10: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
10: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak, František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
11: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
12: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
13: Toto je pan Novák.
12: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
11: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
13: Vy máte ráka, pan Novák.
11: Aha.
12: Ježiši Mária.
13: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
12: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina. Pane Procházka, nikam neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
12: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvězte na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
11: Pane primáři, můžu na slovíčko?
12: Jistě, jak si žijete na patologii?
11: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
12: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
11: No seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pan Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly autonehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
12: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
11: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
12: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví, kam na to chodíte, pro boha?
11: No na pracovišti.
12: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
11: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
12: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
11: No a co mu na to dáváte?
12: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
11: To jako pomáhá?
12: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
11: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházky běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu auto a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobré odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom?
5: David ze Světlé
1: hory. Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, ale jeli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jde se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralý rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Proč jsi je nevzal z
7: té hospody? Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme, to víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu před to... 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, že já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: nerozumím. Já nebudu před kluchama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude
1: premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že se Tachovsko zařadí mezi strukturálně znevýhodněné oblasti. Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné zprávy a e-maily. Záchranná stanice živočichů v Plzni vrací v těchto dnech do volné přírody několik desítek poštolek. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Příjemný poslech vám má přeje Lenka Lupinková. Ministrně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO předpokládá, že se Tachovsko od ledna 2028 zařadí mezi takzvané hospodářsky a sociálně ohrožená území. Jednala o tom dnes s vedením města Tachov, které usiluje o to, aby vláda kvůli vysokému počtu zahraničních pracovníků zahrnula opět celý okres mezi strukturálně znevýhodněné oblasti, kterým byl od roku 2013 do roku 2013. Tachovsko by pak lépe dosáhlo na evropské a národní dotace i na specifické pobídky. Okres má sice díky řadě průmyslových zón u D5 nízkou nezaměstnanost, ale dalšími parametry splňuje podmínky. Mrázová předpokládá, že vláda schválí strategii příští rok a platná bude od ledna 2028. Všeobecná zdravotní pojišťovna informovala o novém podvodu. Lidem chodí zprávy a e-maily, které se vydávají za komunikaci od VZP. Příjemce se snaží přesvědčit k vyplnění bankovních údajů a dostat z nich peníze. Na co si dát pozor, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Typickým znakem podvodné zprávy je určitá naléhavost se přimět k rychlé akci. V tomhle konkrétním případě vyzývá k rychlému podání žádosti o výměnu kartičky pojišťovny, aby ten příjemce mohl dál čerpat zdravotní péči, což je samozřejmě nesmysl, ale je to takový typický znak společný pro všechny tyto zprávy.
2: V případě pochybností můžou lidé pravost zpráv od VZP ověřit na adrese info@vzp.cz. Několik desítek mláďat poštolek už zachránili v nových prostorách záchranné stanice živočichů v Plzni Doubravce. Poštolky v těchto dnech vrací dobrovolníci do volné přírody. Celkově tu za 7 měsíců letošního roku ošetřili 800 živočichů. Pokračuje vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.
4: V těchto dnech jsme přijali 800. zvířecího pacienta. Vypouštíme mláďata poštolek z nových voliér. Už jsme vypustili přes 33 poštolek s tím, že ještě zde některé poštolky zůstávají. Léčí se tady u nás momentálně i moták pochop.

0: nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. Sport. Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rally. Vedoucí jezdec republikového šampionátu to napsal na svém Instagramu, a to bez dalších informací ohledně návratu do závodů. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, v údolích až 9 stupňů, na horách 15 až 12 a v údolích Šumavy místy jen kolem 5 stupňů Celsia. Také zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 35 a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen ráno místy mírně nepříznivé. A biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U Plané na Tachovsku ve směru odchodové Plané se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Je 5 minut po 5. hodině a já vám hned na úvod slibuji hodinu nejnovějších reportáží i tradičního rozhovoru s meteorologem o tom, jaké počasí nás čeká. V první části dnešního pořadu nás bude zajímat dokončená modernizace plzeňského parku Chvojkovy lomy, kde už na vás čeká nová terasa s velkými slunečníky a večerním nasvícením. Napadlo vás někdy, jak vypadala rozhlasová práce před více než 70 lety? Připomeneme si inspirativní vzpomínky stoleté pamětnice a bývalé redaktorky Anny Košanové, která byla naším dnešním dopoledním hostem.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: Teď je to ale první písnička a hned po ní přispěchá k mikrofonu opět Lenka Lupínková a nabídne přehledný souhrn dnešních událostí. Je úterý 28. července, Ondřej Kapic přeje dobrý den a příjemné pozdní odpoledne.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Lenka Lupínková.
2: Pěkné odpoledne. V příhraničí Plzeňského kraje, hlavně na Tachovsku, ale i v sousedních bavorských okresech přibývá lidí z Ukrajiny. Věci zjišťují, jak jim pomoci více se začlenit do života. Česko-německý projekt Zápročeské univerzity v Plzni a Hochschule Hof se zaměří především na ženy a mládež ve věku od 14 do 18 let. Výsledkem budou konkrétní doporučení pro samosprávy, školy i další instituce, které s těmito lidmi pracují, řekla mluvčí Zápročeské univerzity Andrá Čandová. Okres Plzeň, město a Tachov jsou po Praze druhou a třetí oblastí s největšími podíly cizinců na počtu obyvatel. Skončila další etapa modernizace plzeňského parku Chvojkovy lomy. Park vznikl v 70. letech v místě bývalého kamenolomu. Nově ho zdobí opravená terasa s pevnými slunečníky a lavičkami. Navíc bude večera celá nasvícená a svítit bude i keramický maják, který v parku stojí už 30 let, jak řekl architekt Jan Jiran.
3: Vytvořili jsme nové terénní schodiště s betonovými lavičkami. Udělali jsme nové zábradlí ve stylu rozbouřeného moře. Navrhli jsme tady takovýhle stínící deštníky.
2: Podrobněji se k tématu vrátíme už za pár minut. Spolehlivější zásobování pitnou vodou. Takový smysl má nová infrastruktura, kterou na území Bezdružic, Konstantinových Lázní a Kokašic na Tachovsku staví vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Kapacitu pro větší objem vody načerpané z nádrže Žlutice a větší tlak vody zajistí nový vodojem, který nahradí ten stávající v Bezdružicích. Spolu s kilometry nového přívodního potrubí pomůže nový vodojem také předcházet výpadkům v dodávkách vody, upřesnil stavební dozor František Štrobl.
4: Tenhle ten vodojem bude zásobovat Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Kokašice, obec Čeliv, kolem 1400 lidí.
5: Nový vodojem s potrubím umožní vytvořit záložní zdroj pitné vody i pro Tachovsko a Stříbrsko.
2: Více se dozvíte od našeho redaktora Lukáše Miloty zhruba za půl hodiny. Klatovské rybářství, které obhospodařuje 390 rybníků, musí kvůli velkému suchu odlovovat části obsádek nejvíce vyschlých rybníků a převážet je na jiné, kde je více vody. Firma zatím nemusela kvůli nedostatku vody žádný rybník zcela vylovit. Další plochy musí kvůli bedrům okysličovat a ryby méně krmí, jak řekl ředitel Václav Boráček a dodal, že za 33 let, kdy pracuje v oboru, takové sucho a nedostatek vody nepamatuje. Všechna tato opatření zvyšují výrobní náklady. Podle Voráčka se teď nedá říci, jestli se to projeví v cenách ryb za podzimních výlovů.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Krátce po čtvrt na šest vás zavedu na opravenou terasu s pevnými slunečníky a lavičkami, které zdobí plzeňský park Chvojkovy lomy. Druhý městský obvod dokončil další etapu proměny parku, který vznikl v 70. letech v místě bývalého kamenolomu. Celá terasa bude navíc večer nasvícená a svítit bude i keramický maják, který v parku stojí už 30 let.
1: Byla kompletně vyměněna železobetonová deska, vytvořili jsme nové terénní schodiště s betonovými lavičkami.
2: Co v parku vzniklo nového, popisuje architekt Jan Jiran, který se na realizaci podílel.
1: Udělali jsme nové zábradlí ve stylu rozbouřeného moře. Ten styl toho moře se tady v tom parku otiskuje ve více věcech z rekonstrukce z 90. let. Navrhli jsme tady takovýhle stínící deštníky, které mají vlastně připomenout původní venkovní divadlo od pana umělce Miloslava Hrubce, které bylo odstraněno v roce 2015 a původně bylo umístěno v místě toho amfiteátru.
2: Na těch slunečnících jsou zelené střechy.
1: Pro nějaký obecný ochlazování toho prostředí jsme si vědomi toho, že jsme tady vytvořili stejně jako bylo v minulosti, ale znovu vytvořili vlastně velkou betonovou plochu, která je schopná se přehřívat a chtěli jsme eliminovat to přehřívání.
2: V noci bude terasa navíc osvětlená.
1: Jak maják, slunečníky, tak spodní hrana terasy nad jezírkem je osvětlená jedním spínačem, to při nějakým setmění sepne všechno najednou a potom zase se to někdy ukončí, takže všechny tady ty tři prvky by měly svítit společně.
2: Podle místostarostky druhého plzeňského obvodu Evy Trůkové z ODS se má ještě v létě napustit jezírko kolem mohutné vrby před terasou.
3: Vodní prvek bude napuštěn, ale v rámci rekonstrukce byla vytopená celá strojovna, tak to bude napuštěný někdy během měsíce srpna.
2: Obvod chce ale v úpravách parku pokračovat.
3: Trápí nás kulturní scéna. Je tam krásný netopír, takže musíme vyměnit sezení, aby lidem bylo dobře, když sem přijdou za zábavou. Dětský herní prvek potřebujeme vyměnit, no a dát sem asi víc kytek, protože já sama jsem kytková, když to tak řeknu, a jenom očima, když přijdete do parku a vidíte krásné rozkvetlé louky, se prostě uvolníte.
2: Současná etapa modernizace stála obvodní radnici kolem 9 milionů korun. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Jak se dostala do rozhlasu a jaký dostala první úkol, tak nejen na to dnes dopoledne vzpomínala Anna Košanová, která letos oslavila 100 let. Detaily po písničce. Já.

0: Diana Košanová letos v květnu oslavila sté narozeniny. V 50. letech byla reportérkou Československého rozhlasu a pracovala v plzeňském studiu. Dnes dopoledne v našem vysílání vzpomínala, jak se vůbec dostala do rozhlasu a také na svou první reportáž. S oslavenkyní si povídala Iva Kokešová.
1: Československý rozhlas vyhlásil konkurs na reportéry. A kamarádky vás tajně přihlásily. Vy jste o tom opravdu nevěděla, co je k tomu vedlo? Vy jste byla nějaká upovídaná?
2: To nevím, jestli upovídaná, ale rozhodně jsem se nebála na nic reagovat, na to si vzpomínám. A to, že mě přihlásili, o tom jsem neměla tušení. Jenom jsem tak podvědomě konstatovala, že mě určitou dobu jakoby víc hlídali. A když přišla pošta, tak vždycky někdo kolem mé kanceláře chodil. Až jednou se stalo, že mi kolegyně přinesla dopis a já hledím a obálce bylo Československý rozhlas. Tak mě to vyděsilo, co mě může psát Československý rozhlas. Já jsem to okamžitě odmítla a dovedete si představit 20-letou mládež, a začali mě přemlouvat. A jedna, která mě dobře znala, začala říkat, máš pravdu, když to neuděláš, bude to nepříjemný, půjdeš. A v tu ránu já jsem se vzepřela a řekla jsem si, žádné prohry se nebojím, jdu do toho. A tak to začalo.
1: Vzpomenete si, o čem byla ta první reportáž, díky které jste se do toho rozhlasu dostala? Co to bylo za téma?
2: My jsme při té zkoušce přijímací všichni dostali hodinu čas, úkol určitý a měli jsme udělat zprávu na půl stránky a já jsem dostala za úkol udělat reportáž z té akce, která právě ten den v Liberci probíhala a to bylo promítání dětských filmů v jednom kině odpoledne. Měla jsem to štěstí, že jsem kousek od kina potkala pána se dvěma malými dětmi, tak všecko věděl, tak jsem si zafixovala, co mi vyprávěl. Pak jsem šla do toho kina, tam jsem se zeptala na detaily a tak dále, když si to dovedete představit. No, přišla jsem do kanceláře, napsala jsem zprávu a bylo to a čekali jsme. A když jsem přišla na řadu, tak ten vedoucí té zkušební komise vstal a řekl, že ho těší, že jsem to udělala. Já jsem tomu absolutně nemohla uvěřit. A večer tu zprávu vysílali jedinou z těch 23. A já si vzpomínám, jak jsem ten rozhlas poslouchala. Teď odříkali moji zprávu. Já jsem se tak zadumala a říkala jsem, a lidi ani nevědí, že jsem to napsala já.
0: Celý rozhovor se stoletou paní Anou Košanovou, bývalou redaktorkou plzeňského rozhlasu, si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: Zítřejší počasí už bude s tropickými teplotami. Po písničce voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.
4: Ještě je.

Čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásky.
1: Na Bezdružicku v Konstantinových Lázních a Kokašicích staví nový vodojem a potrubí. Co to znamená pro místní a proč to předchází výpadkům vody, mi za pár okamžiků řekne kolega Lukáš Milota. A ve druhé části pořadu se podíváme i na jedno zdravotní téma. Dnes je totiž Světový den hepatitid a lékaři varují před žloutenkou typu C. Často o ní ani nevíte a přitom postupně ničí játra. Detaily za několik minut.
2: Počasí.
1: Jak to bude s počasím v dalších hodinách a také zítra, o tom si teď popovídám s meteorologem Josefem Cinkem. Přeji dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak jak to vypadá s nocí? Čeká nás tropická nemoc, nebo teda tropická noc, nebo ještě ne?
3: Tak tropická noc nás ještě nečeká, zaplať pámbu, trošku si tedy ty teploty se nám vychladí. V noci na zítřek nás bude provázet jasno nebo skoro jasno a ty noční teploty ty nám klesnou v ranních hodinách na 15 až 12 v údolích. Tam se mohou dostat o 1 až k 9 stupňům. No a široký rozsah teplot očekáváme pak na horách. V těch ranních hodinách bude nejtepleji na kopcích a šumavských hřebenech, kde se teploty budou pohybovat až kolem teda ty 15 stupňů. Naopak v horských údolích Šumavy tam mohou teploty klesnout v noci o jediněle až jen pouze na 4 stupně Celsia.
1: Tak to je hodně málo, ale přes den ty teploty určitě překročí těch magických 30 stupňů.
3: Tropickou hodnotu, přesně tak. Čeká nás slunečno s jasnou, maximálně skoro jasnou oblohou. Ty teploty v odpoledních hodinách zítra vystoupají tedy na tropických 31 až 34 stupňů, přičemž na Plzeňsku bychom se mohli výjimečně dotknout i 35 stupňů. No a na horách v 1000 metrech tam nás čekají hodnoty kolem 27. No a vítr ten povane zítra pouze slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Máte v této souvislosti nějakou výstrahu?
3: Je tomu tak, ano. Výstrah je několik, vzhledem k tomu, že do střední Evropy se k nám od jeho západu tedy začíná dostávat mimořádně teplý vzduch. Den ode dne se nám bude oteplovat. Ten bude tedy v následujících dnech způsobovat nejen výraznou tepelnou zátěž pro lidský organismus, ale vzhledem k přetrvávajícímu suchu také zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. Prakticky od zítřejšího dne nám začne platit výstraha na vysoké teploty se silnou tedy zátěží teplem s nízkým stupněm nebezpečí, ale od čtvrtka pak očekáváme velmi vysoké teploty mezi 36 až 39 stupni Celsia. No a s tím je svázáno i zvýšení stupně té výstrahy na vysoký stupeň.
1: K tomu se ale ještě určitě v příštích dnech nebo zítra dostaneme. Já vám prozatím poděkuji, tolik Josef Cink, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu, a těším se opět naslyšenou.
3: Také hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 11:38 posloucháte Český rozhlas Plzeň, úterní den v kraji. Spolehlivější zásobování pitnou vodou, tak takový smysl má nová infrastruktura, kterou na území Bezdružic, Konstantinových Lázní a Kokašice na Tachovsku staví vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Kapacitu pro větší objem vody načerpané z nádrže Žlutice a větší tlak vody zajistí nový vodojem, který nahradí ten stávající v Bezdružicích. Spolu s kilometry nového přívodního potrubí pomůže nový vodojem také předcházet výpadkům v dodávkách vody. Navíc je vše plánované tak, aby bylo možné do budoucna připojit na vodovod i další obce.
1: Nacházíme se na Ovčím vrchu, kde se buduje vodojem dvoukomorovej 2x300 kubíků.
2: Jsem tu se stavebním dozorem Františkem Štroblem, takže vy tady postavíte vodojem, začíná teprve růst.
1: Je tady ve stavební jámě vidět nabetonovaný dno, ze kterého se připravuje armatura pro betonáž stěn. A tenhle ten vodojem bude zásobovat Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Kokašice, obec Čeliv, kolem 1400 lidí.
2: Vy budujete současně i ty trubky?
1: Necelých 5 kilometrů.
2: Poznají to lidé v těch obcích? Nebo jenom přepnete na jiné potrubí?
1: V Bezdružicích, v Konstantinových Lázních a v Kokašicích zdroj, to je ta žlutická přehrada, zůstane stejný. Jediný, kdo bude mít jinou vodu, budou obyvatele obce Čeliv, kde je místní zdroj. Tento zdroj bude odpojen a z nového přivaděče bude obec Čeliv připojena. Ten současný zdroj neměl tu kapacitu.
2: Tady v Čelivi na návsi ve všední den kolem poledne potkávám jediného člověka, pána, který tady má dům.
3: Voda je tady skvělá.
2: Přijmeme ten fakt, že vlastně vám tady posilují vodovod, že tady vlastně dělají novou infrastrukturu.
3: Pokud to je, říkám, souvislý s nějakou celkovou strukturou toho zařízení, tak samozřejmě asi musí někdo vyhodnotit, že to je potřeba, že jo?
2: Hlavní důvody, proč je nutné postavit nový vodojem a nové potrubí, shrnuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
4: Stávající vodojem Bezdružice je umístěn v areálu zámku, který je v soukromém vlastnictví, to znamená, tento stav nám komplikuje řádné provozování.
2: Nový vodojem s potrubím umožní vytvořit záložní zdroj pitné vody i pro Tachovsko a Stříbrsko.
4: Máme zpracovanou studii na propojení skupinových vodovodů Žlutice Toužim, Tachovbor, Planá a Stříbro pro případ zhoršení kvality vody v mimořádných situacích a náhrada propojení skupinových vodovodů nám umožní zabezpečení dodávky vody v potřebné kvalitě a množství.
2: To, že vodojem na Bezdružickém zámku nahradí 6x tak objemný vodojem na Ovčím vrchu, vítá starosta Bezdružic Lumír Kadlec, zvolený za nezávislé.
5: Přínos vidím v tom, že by se měl zvednout tlak pro město Bezdružice.
2: Vodojem s další infrastrukturou přijdou zhruba na 35 milionů korun. Přes 24 milionů pokryje dotace od ministerstva zemědělství. Přes 6 milionů korun přispěl Plzeňský kraj. Z Bezdružická Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji, ve 6:15 otvíráme pomalu další téma. Říká se jí také tichý zabiják. Žloutenka typu C se totiž zpravidla nijak neprojevuje. I proto o ní většina pacientů neví. Lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne hepatitid. Detaily už za pár minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Jak už víte z našeho zpravodajství, dnes je Světový den hepatitid. S nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije v Česku podle odhadů lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich ale o své nemoci nic netuší. Přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím mi volal pan doktor, říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
1: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
3: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
3: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
3: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
4: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
3: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letos roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
3: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Za 5 minut bude 6 hodin, jsme v závěru. Zítra se z našeho vysílání dozvíte, jak dopadly kontroly hygieniků na dětských táborech, konkrétně na letním táboře v Žihli na severním Plzeňsku. Také se podíváme, jak se chystá koncert americké hudební legendy Diany Ross v plzeňském amfiteátru na Lochotíně. No a zavítáme i do Nepomuku, kde zítra zprovozní první suvenýromat. Turisté si tak budou moci koupit suvenýr i mimo otevírací dobu informačních center. Tak věřím, že i zítra si uděláte čas a v 17 hodin se sejdeme u dalšího vydání pořadu Den v kraji. Pěkný večer pře Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu, varuje před stále větším zadlužením země. Plzeň opravila dům ve Smetanových sadech, vznikly tam městské nájemní byty. Chodské slavnosti v Domažlicích letos připomenou skladatele Jindřicha Jindřicha. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Pěkný večer vám a přeje Lenka Lupínková. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Plzeň dokončila rekonstrukci městského domu ve Smetanových sadech. Objekt byl kvůli špatnému technickému stavu neobývaný. Teď nabízí 8 moderních nájemních městských bytů, hlavně pro seniory s dětmi a 3 nebytové prostory. Pokračuje radní pro oblast bytovou Světlana Budková, zvolená za hnutí STAN.
3: Když se ještě v minulém období chtěl rekonstruovat jeden z těch bytů, tak se přišlo na to, že je napaden dřevomorkou. To poškození bylo rozsáhlejšího charakteru, takže si vyžádal kompletní rekonstrukci, tak aby v tom někdo mohl bydlet, protože díky tomu napadení to v podstatě nebylo možné, takže byl delší dobu prázdný.
1: Noví nájemci by se mohli do bytu nastěhovat v září. 3 pódia, 782 účinkujících, téměř 50 pořadů v hlavním programu a další doprovodné akce nabídne od 14. do 16. srpna 72. ročník chodských slavností v Domažlicích. Jeden z největších a nejstarších národopisných festivalů v Česku. Letos mimo jiné připomenou výročí skladatele Jindřicha Jindřicha. Nedílnou součástí programu jsou sobotní a nedělní dopolední poutní mše pod širým nebem na vrchu Vavřineček, jak řekl starosta Stanislav Antoš z KDU ČSL. Novou podobu bude mít slavnostní páteční zahájení a letošní hlavní postavou bude hudebník Josef Kuneš. Další novinku, první chodskou pouťovou tancovačku pod širým nebem, nabídne sobotní pozdní večer v zahradě Chodského hradu. Japonsko po silném zemětřesení hlásí nejméně jednu oběť, informuje o tom agentura Kyodo. Otřesy o předběžné síle 7,1 zasáhly ostrov Kyushu. Nejvíc postižená je prefektura Kumamoto. Úřady hlásí zřícené domy a poničenou infrastrukturu. Zemětřesení poškodilo taky nákupní centrum ve městě Kashima. Japonská veřejnoprávní televize NHK s odvoláním na policii uvádí, že po otřesech a explozi se zřítila část druhého patra. Nezvěstných je asi 20 až 30 lidí. Záchranné operace dál pokračují.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík večer od

0: 15 až 12 a v údolí k Šumavy místy jen kolem 5 stupňů Celsia. Také zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 35 a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen ráno místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Klatovek narazíte na uzavírku ulice 5. Května, opravují tam most, objížďka je značena. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.

Budou to zvuky zvonů, samozřejmě v písničkách od dechových kapel. Zvony jsou vlastně hudební nástroje nazývané idiofony. Každý zná jistě ty na věžích kostelů, kapliček, radnic či zámků. Existují ale i zvony přímo určené pro použití v hudbě, například v symfonických orchestrech. Ty mají tvar trubic. Jisté je, že zvony odedávna patří k denním rituálům spojených s konkrétním časem či událostí.

Poslechli jsme si valčík Vy zvonky v Loretě od malé české dechovky Kubežovky. V pražské Loretě je asi nejznámější česká zvonohra. Je velmi unikátní, protože je zachována v původním historickém stavu z roku 1695. Rozlišujeme zvonohru a zvonkohru. Zvonohru lze ovládat pouze mechanicky kladívky či srdci systémem táhel a pák až ke klaviatuře, což je velmi složité, ale umožňuje to tvoření dynamiky a hru živého hráče. Zvonkohry pak mohou být ovládány na dálku automaticky pneumatickým nebo elektromagnetickým systémem. Nejrozšířenější zvonohry jsou v Nizozemí. U nás nedosáhly tak velké popularity. Možná protože zvon je molový hudební nástroj a české lidové písně jsou převážně durové. Proto nám jejich interpretace zvonkohrami připadá podivná a rozladěná.

Legendární skladba Slyšíš, jak zvoní v podání Šohajky a Jožiny Ducháčkové dozněla. Píseň je původně v němčině. Česká verze byla natočena v roce 1995 a Šohajka za ní dostala platinovou desku a Jožina Ducháčková byla v anketě časopisu Dechovka v roce 1998 vyhlášena zpěvačkou roku. Nyní si poslechneme polku Zvoneček od Josefa Hotového a Vildy Moraveckého v podání Tulačky Josefa Krákory z roku 1986.

Předchozí píseň dokládá, že zvony patřily ke všedním událostem. Lidé na poli se mohli vždy spolehnout na zvon, který byl slyšet až z vesnice a dával jim vědět, jestli je poledne nebo večer, jestli zvoní umíráček nebo svatební zvony. Zvony patří dodnes ke křesťanským zvykům a umlkají pouze jednou v roce o Velikonocích, a to na Zelený čtvrtek po modlitbě Sláva na výsostech Bohu, tedy Gloria. Říká se, že odletají do Říma, aby jim papež požehnal za službu. Na Bílou sobotu se po modlitbě Gloria vrací zpět. Mezitím jejich zvuk nahrazují řehtačky. O Vánocích naopak zvoní všechny zvony, které svolávají lidi na půlnoční mši a oznamují narození Ježíše Krista. Zvonečky zní i ve většině domácností, aby oznámili příchod Ježíška.

Píseň Příbramské zvony Milana Baginského a Miloně Čepelky nám hrál studiový orchestr Jana Slabáka a zpívali Vojtěch Račický a Anna Zlomková. Z čeho jsou vlastně zvony vyrobeny? Nejlepším a nejpoužívanějším materiálem je zvonovina, což je slitina čistého cínu a čisté mědi. Je hodně drahá, ale má nejlepší vlastnosti a nejhezčí zvuk. Jeden z nejnovějších zvonů v České republice je zvon 9801, odlitý v roce 2022, který svou váhou a názvem připomíná 9801 zvonů, které během druhé světové války zabavili a roztavili nacisté a odlévali z nich munici. Tehdy z protektorátu Čechy a Morava zmizelo až 90% zvonů. Nejstarší zvon v České republice je uložen v muzeu v Chebu a je z roku 1286. Je ale původem z Itálie a pravděpodobně v Čechách nikdy nezvonil.

Slyšeli jsme polku Iva Horkého a Antonína Perničky Voňavé ránko od Stříbrňanky, ale zvony v ní zněly večerní. Zvonění klekání bývá spojováno pouze s večerním zvoněním, ale není to pravda. Klekání znělo třikrát za den, za úsvitu, v poledne a večer. Lidé měli v tu chvíli zanechat práce, pokleknout a modlit se modlitbu Anděl Páně. Děti při zvuku klekání mohla strašit polednice nebo klekánice. Nyní si poslechneme valčík Zvoneček klekání od Jiřího Pohnána a Vladimíra Salčáka v podání Chodova.

Vážení posluchači, dnešní pořad Muziky muziky s písničkami o zvonech je u konce. Doufám, že jste si stejně jako já obohatili své znalosti v oblasti zvonů a vybrané písně se vám líbily. Loučí se s vámi Věra Kestřánková.

Hezký letní podvečer, milí posluchači. Spisovatel Hans Christian Andersen napsal, kde slova selhávají, promlouvá hudba. Lvu Nikolajeviči Tolstému je zase připisován výrok, že hudba je zkratka mezi dvěma srdci. Náš pořad je věnován české lidové hudbě a od srdce k srdci k vám dnes ve Špalíčku zamíří pozvánka na dva letní koncerty Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. Přátelé, přeji vám příjemný poslech.

Takto v roce 2025 zpívalo dívčí trio ve složení Lucie Dolejšová, Lucie Kajzerová a Marie Řezníčková. Děvčata, kromě toho, že překrásně zpívají, jsou oporou houslové sekce Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, na jehož 2 letní koncerty vás dnes pozvu. Proběhnou na závěr již 11. ročníku letních kurzů lidové hudby českých regionů v sobotu 1. srpna od 18 hodin na nádvoří zámku ve Spáleném Poříčí a v neděli 2. srpna od 15 hodin v Národním muzeu v přírodě v selském statku u Matoušů v Plzni Bolevci. Přijďte, bude to určitě stát za to.

Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje řídil Dalibor Bárta, zpívali Jakub Frýhauf a Simona Hudecová. Dovolte nyní malé ohlédnutí za historií letních kurzů lidové hudby českých regionů, jejichž 11. ročník proběhne ve druhé polovině tohoto týdne. První nápad k uspořádání letní hudební dílny pro děti a mládež padl na podzim 2015. Tvůrčí trio, které se projektu od té doby nepřetržitě věnuje, tvoří klarinetista, dirigent a hudební skladatel Dalibor Bárta, dudák, kontrabasista a hudební skladatel Josef Kuneš a já jsem Zdeněk Vejvoda, profesí hudební folklorista a etnomuzikolog. Společně už od roku 2005 působíme v lidové muzice Střemošné, podílíme se na organizaci soutěže Zpěváček, děti a píseň. V roce 2019 jsme obnovili činnost profesionálního plzeňského lidového souboru a potkáváme se na bezpočtu dalších příležitostí se vztahem k tradiční lidové kultuře. První ročník letní dílny ve Spáleném Poříčí jsme uspořádali na přelomu července a srpna 2016. Tehdy byl také z účastníků kurzu poprvé sestaven Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, jímž od té doby prošlo už 358 hudebníků, hudebnic, zpěváků, zpěvaček z 16 různých souborů, převážně z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, ale i ze Středočeského kraje, Prahy, Brna a z Vysočiny. Poslechněte si, jak jim to spolu ladilo loni na podzim v našem rozhlasovém studiu.

S orchestrem lidových nástrojů Plzeňského kraje, který řídil Dalibor Bárta, zpívali Jakub Škarda a duo Lucie Dolejšová a Lucie Kajzerová. Posloucháte nahrávky orchestru, které v rozhlasovém archivu pravidelně přibývají od roku 2016 a jsou živou kronikou neustále se proměňujícího tělesa. Živě jeho produkci můžete slyšet již tento týden v sobotu 1. srpna od 18 hodin na nádvoří zámku ve Spáleném Poříčí a v neděli 2. srpna od 15 hodin v Národním muzeu v přírodě v Selském statku u Matoušů v Plzni Bolevci.

hrála nová generace kapely Rokytka, rovněž účastníci loňských letních kurzů lidové hudby českých regionů ve Spáleném Poříčí, zpívali Jiří Kysilko a Matěj Vejvoda. I letos je na letní dílnu přihlášeno 40 dětí a mladých lidí, hráčů na housle, violu, čelo, kontrabas, klarinet, flétnu či dudy a věnovat se jim budou skvělí lektoři Lenka Kolářová, Jana Pavlíčková, Milio Milev, Josef Kuneš, Jakub Škarda a Dalibor Bárta. Vedle skladeb a hudebních úprav lidových písní psaných orchestru na míru využívá těleso bohatý hudební archiv plzeňského rozhlasu. Zásluhou mladých zpěváků a muzikantů tak na pódiu znovu ožívá nestárnoucí dílo skladatelů z okruhu plzeňského lidového souboru, především Zdeňka Bláhy, Zdeňka Lukáše, Jaroslava Krčka, Jana Slimáčka, Jiřího Temla a Jana Málka. Každé takové hudební setkání mladé generace s jejich slavnými předchůdci rozhodně stojí za to.

Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje řídil Dalibor Bárta, Chodskou milostnou v úpravě Zdeňka Lukáše zpívali Hynek a Patrik Hradečtí. Milí posluchači, zbývá už jen poslední pozvánka na letní koncerty Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, které završí nadcházející 11. ročník letních kurzů lidové hudby českých regionů. Přijďte v sobotu 1. srpna od 18 hodin na zámecké nádvoří do spáleného Poříčí nebo v neděli 2. srpna od 15 hodin do Národního muzea v přírodě Selského dvora u Matoušů v Plzni-Bolevci. A pokud by vám to nevyšlo, zapište si do diářů termíny dalších koncertů tohoto výjimečného tělesa. Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje vystoupí v pátek 21. srpna od 22.30 v nočním dudáckém nocturnu Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích v pořadu věnovaném Zdeňku Bláhovi. V neděli 6. září zahraje na festivalu Dvořákova Nela Hozeves v rodném domě tohoto českého velikána. Víc už se do dnešního pořadu nevejde, věnovali jsme ho Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. Děkuji vám za pozornost, těším se na shledanou ve spáleném Poříčí, Plzni, Strakonicích či Nela Hozevsi. Přeji vám krásné léto. Brzy naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji začne platit několik výstrah najednou. Záporočeská univerzita v Plzni společně s Vysokou školou aplikovaných věd v Bavorsku zahajují přeshraniční výzkum. Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Při nehodách zemřelo 6 lidí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Klidný večer vám přeje Lenka Lupinková. Také do Plzeňského kraje míří vedra. Meteorologové vydali několik výstrah. První začne platit zítra v poledne, říká Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Nad našeho území se začíná dostávat mimořádně teplý vzduch od jeho západu, který nám bude postupně vytvářet nejen zátěž teplem, ale s ohledem i na zvýšené sucho zvyšovat riziko vzniku požárů. Výstraha na vysoké teploty a tepelnou zátěž na lidský organismus začne platit pro Plzeňský kraj od zítřejšího dne s nízkým stupněm nebezpečí.
0: Od čtvrtka se pak tato výstraha zvyšuje na druhý stupeň nebezpečí ze 3 a zároveň začne platit i výstraha na vysoké teploty a na riziko vzniku a šíření požárů. Nový výzkum Záporočeské univerzity v Plzni se zaměří na lidi z Ukrajiny v česko-bavorském příhraničí. Ve spolupráci s Vysokou školou aplikovaných věd v bavorském Hofu budou zjišťovat, jak k jejich začleňování obce přistupují. Na české straně se bude výzkum týkat především Tachovska, říká mluvčí Záporočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Výzkumníci ze ZČU a z Hochschule Hof se zaměří na ženy a dospívající ve věku od 14 do 18 let. Jde o skupiny, které podle nich výrazně ovlivňují, jak úspěšně se celé rodiny v novém prostředí usadí. Výsledkem pak budou konkrétní doporučení pro obce, školy i další instituce v příhraničí.
0: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X Husku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Schůzka byla bez přítomnosti médií.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 12, v údolích až 9, na horách 15 až 12 a v údolích Šumavy místy jen kolem 5 stupňů Celsia. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 35, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen ráno místy mírně nepříznivé a biopředpověď bude na 3. stupni. Tady vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 109. a 132. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaná auta. A v Rokycanech v Arbesově ulici se srazila 2 osobní auta. Projíždějte těmito místy opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám v 19 hodin a téměř 4 minuty přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Osud spíš někde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: cestu. Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
2: Nebo 400 tisíců.
1: Tak, tisíců. No jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
2: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
1: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce. Takže platy budou zvýšeny. Jak to vyskloňovat tohle?
2: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže jak to bylo 400 tisícům, zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
1: Takže příklad?
2: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně, takže například před 365 lety. A nebo
1: před 365 lety.
2: No, to byl ten první způsob.
1: Můžeme si prostě
2: vybrat.
1: Když jsme
2: říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí, že z pravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
1: No to je hrozné, ale.
2: Ale je to přípustné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer, Lačerat, Šukaršuně Ben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.
1: Bez tebe nové dny, já už dávno nepočítám.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SSáckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tady původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích. Samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, já se, to nemůže výjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální, no tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohleto zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času

0: moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Thálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost z toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jaký jste měl pocit po skončení Thálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že jo, je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch, no a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit, to jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste ale to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

písničku už

0: divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako k takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským, mimo jiný teda, a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale, jo. Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
1: Ano,
0: i o tom budeme mluvit.
1: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné.
1: Nesouhlasím s tím, ne.
0: To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: sobotu na Zámkem světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel ne. Během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo, v některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že, zase tak opakuje, no a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no, to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá, není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A říká, vyhodí toho Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čem oni se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekli, že ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuli olympijské, ale takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místo předsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: Bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl aha, jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdál jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak, na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni. Prostě.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tomu toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No, tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovnej, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no a začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano.
6: To tam.

0: bylo, ano.
1: Aniž bych ti dala...
0: S vlastou jsem přišla a s vlastou taky odejdu. Aha. A když, tak mě napiš.
2: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
1: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to je nevadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
0: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopise dá říct, takže my jsme si toho stačili v osobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
3: A tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
4: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
3: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
1: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo. Takže já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce. Takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce. Jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí. No, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
2: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
0: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se. Já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
2: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, no, Věře, tak jsem tady.
0: No tak musel jako opatrně, že jo. Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo. Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
2: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
0: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
2: A bylo to hezky?
0: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
2: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
0: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
2: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
0: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost, klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, zas k tomu novému životu, který...
1: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak. Takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako
5: starost,
1: ano, starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
2: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
1: Jo, jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumnej, zkušenej a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle s tom. No. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. Mě mi třeba poradila a vožedil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej, no, ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bolí, to samozřejmě, ale pořád, prostě nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo, a byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka, to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 kilometrů tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámej vojín, jenom že jo, no, už tak už o mě něco malinko věděli. No. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den. 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru, protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě, tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela a oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak...
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teďka, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě a bylo to hotové, no.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano, protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě, chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě. Stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme by se nás odali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, neplatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na
4: bylo
2: tom.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak se mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už ji to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně, oba dva jsme měli už tu zkušenost, já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vese mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z ty nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den, odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná z okolností, bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala: no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, poznal mě.
3: To nám teď, a no to nám tak spadl kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. Tohle to nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát, jo? To jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začali tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdravý dítě je výhra. Jo, už odmlá. A tohle samozřejmě, tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdraví dítě prostě nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda,
5: ale... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty, vago... A i s kávou.
4: S kafem.
5: No paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i zezadu, to málo kdo.
5: To je zezadu, já právě nevím, já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: Tady.
5: Jo, takhle. Aha.
4: Aha.
5: Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budem ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babičce do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on nezvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
3: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on do teď.
6: Kdo je pracovitější?
3: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejdej, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale no tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, tak že se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč jí milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo? Trpělivost, hlavně věrnost, jo? Takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký jo, velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak se říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromný. Mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej... Dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, abych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí torza 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
4: Jestli to vymýšlíš.
3: Že to vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
4: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška asi 3x. A potom nějaká babička přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát
3: oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe. Měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. To měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo? No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi zpustošená.
2: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky

0: kotičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
1: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
2: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
3: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: A za to kratší schůze, posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy, jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl,
2: zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám dvě úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce, za B, zpívat ti nedovede, za C, stydí se a za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko!
2: Psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracejíce ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít z žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, seniorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už si říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, a já bych tedy hlavně rád, jo, to i by nás bylo, co pak, to jako zase žádný, to, no ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschál. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě z myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on Cowrie Line? Wasted time on those terrible looking Austin dollar bucks. Wasted time on loading dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tape. With Stublin and Topper Pride and Coase. With your tail and neck rolled on them and a mind by Boriston. With tube line. With game lone hand trouble steaming road scan. With dober alone and canny broodest time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší, než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře, Bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát,
2: nebo
3: při zkouškách, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seď forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na třeba na ty vincovský paničky.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena, toho nejtlustšího a nejporhatějšího jelena v celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal,
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 1:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanyo.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek. Jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přised...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: No to právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím. To je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
2: Ale jo, to bude mít hned, no. To je není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn,
2: to,
3: toto budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte?
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. No. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte.
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
2: Pár, no, nebo ještě míň třeba.
3: No,
2: takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se... Ne, to se mylíte. To se mylíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No pro, proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Zrovna vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte, teď ještě vědět o, to, o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak. To už nebyl takový problém.
3: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
2: Italský
3: výběrčí. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský, ano. Italský je psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, no. To je správně činzáno.
2: A jo, činzáno už činzáno, nevím, činzáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to tavenej sejra.
2: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává. Já.
3: Druhu, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
2: Taky,
3: no. No tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete? Činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu. Množné číslo slova hudebník. To je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Cíle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: To je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No
3: mluví,
2: právě, je, no. Tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou,
2: ano,
3: jo?
2: Třeba,
3: tak vezmeme třeba tuhle tu
2: ano.
3: C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno
2: C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chci, já znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano,
3: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na tři písmena?
3: No, no je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
3: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No, vole, jo.
3: To bychom takhle mohli důmat celý rok?
2: No, vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím. No,
3: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, budete zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažnej.
3: No. No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
2: Bez eku, papouš?
4: No, pepouš.
2: Ale poprosím vás.
4: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
2: No, voleť. Ještě, že jsme ho tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, že jo?
3: A víte, že má.
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No, protože to nemůže být všude špatně.
3: No, že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No, to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíš jí najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíš jí najmout dá. Jo-ho-ho.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolním věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kozištích, na rybnících, anebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry jednotlivé, hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, ježišmarja, zas ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali.

0: plaváni. To sme milovali, pretože tady u nás byla krajina, proto v lete oprášne sme mieli kousek takové malé koupalište. Plivátko se mu říkalo a tam sme trávili skutečne všechny krásne dny. Takže to ve mne zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelne taky sem měl tělocvik a to se bralo úplne automaticky. I na vysoké škole, až do 5. ročníku. Měli jsme plavecký a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty jsem měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince. Nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdybych chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
1: Teď to chci říct,
0: jsme došli.
1: Přesně tak.
0: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz. Ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost. Ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let, každý úder do hlavy, do lebky, znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
1: který se moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
0: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravovala, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a
1: děkujeme, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ty naše,
1: tenisky.
0: Ano.
1: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící. A boxeři potom, on šel na Řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát se zbytou hubou, No pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou A pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale
0: schlamstne
1: to někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím,
1: no,
0: co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzi. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. No, takže jsem to vždycky metalila, U půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaili jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To, no.
1: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju, měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať a než jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla od mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzi.
0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Jo. Moc krát děkuji i za váš příspěvek a
1: já
0: zdravím do
1: taky.
0: Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěmi Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumber, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěmna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo. A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký je tam,
0: ano, ano.
1: Tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovar, všichni měli mančafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavý. A já jsem postavil teda nový mančaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama, já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady třeba oni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě tam to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, teda v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubený kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal v Třeboni fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, Skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju s jinými místy, s jinými rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavnými osobnostmi a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 km.
0: No, věda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
1: V 74 letech.
0: Perfektní.
1: No, tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: A přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne. Tak jo,
0: dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer, zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuji i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách, díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem v Sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Uh-huh.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žatstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalýmu onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na koloběžce s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám
1: a
0: radost.
1: Teď ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano, ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo? Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk, hradecký atletiky. Hejnová.
0: Ano, ano.
1: A těch sportovců si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický. Moderátory, máme paní Chlátkovou, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano, ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No, já každý rok teď dávám, asi poslední 3 roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory. A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím mladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce jsem, je to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nenechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou noc s námi.
0: Ano.
1: A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy, a to všechno byly sporty. A ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku, řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři, a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak se mi, ale pravidelně teda jednou denně určitě. Aha. A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře. Ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi. Sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkoury jsem měla ráda, no to jsem. No a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl. Já to tak beru, takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France a občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím. A mějte
0: taky
1: se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedl je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím, z toho týmu,
1: poslali,
0: že jo.
1: Mě, poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odběr všude známý, tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Chyliusová s Bojlerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro
0: Věřím.
1: Mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brněčka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takový jednokolový. Potom, a potom mě začne Roland Garros,
0: tenis. Ano.
1: Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, Malka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no,
0: jak
1: právě,
0: co, no,
1: to mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tenis, bude Amerika, US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já v tom žiju, tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila, dokud Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím. To bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za tak hezké vyprávění.
1: Děkuji vám.
0: Zdravím taky, do Brna.
1: Přeji vám krásné noc ještě.
0: Děkujeme.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasnej Jarda. Jako to se opravdu takovýhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považují i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, posloucháte noční linku, před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport, a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie? Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji, k dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život, ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to.
1: Ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Marocce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo. No, zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Děkuju. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odbojím.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937,
0: ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pažit. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho most, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli žebř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebřa jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mi říkala, že skáču pořád jak Uren Špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. No, já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch Žaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme jak když to zjeli na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka tak. Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvičení, no tak potom mají na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetci, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná
1: cestu.
0: Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to, bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole, to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to vkus na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali samí sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňáky, žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude, bude legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Hmm.
1: Potom ještě, jak byli žebriňáky, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu, halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, tož já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne... A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Uh-huh.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého krůžku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, ostřičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až od té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom jsme se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak tady z bydliště z Uherského Brodu tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, to, paní Boženko, opravdu požehnání.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekadima do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. Ale pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teď tam mám chodítko a čírka, tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To jezdilo kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane.
1: A s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo, jo, jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím by problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý. No jednou, jak
0: jo,
1: jel.
0: Jo, jo, jo, jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se nezlobte, že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vy má...
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění.
0: Děkujeme.
1: Příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960. Za mých mladých let nejezdilo tolik a učili. Na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli
0: ten ano.
1: A mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových i 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali se bokem, tak nám to dělalo dobře.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo? Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaký výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeň horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat, aby první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se couráte.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb,
0: ano.
1: I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitrín, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teďkom ho nesím, nespomenu na jméno, pán udělal jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo?
1: Paní Hana. No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška nebo Orlovský tenkrát tenis, jako dneska už to
0: stolní,
1: tak
0: přesně, taky není, si jo, pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně
1: sankové,
0: tak, přesně
1: všem,
0: tak.
1: Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak. Je to dřina, sport je dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólové šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už budu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už od začátku.
0: To mám radost, paní Hano. To mě potěší, děkuju.
1: Ať se daří a...
0: Vám taky, dobrou noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeji.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný, v Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu, tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině, tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat, no jenže to byla několik metrů, tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzný těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo? A já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě. A on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťák a jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě. A tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech s atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia z Třince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým, hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastermana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky,

0: zmrzly. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála, a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Hastrmanský čarování.
3: Sedma.
2: To je, pane věda,
3: král.
2: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
4: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
3: Eso!
2: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
4: A trumf!
5: Je.
4: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
4: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
5: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
4: Svý leta už mám, plníku. S tím nic nenaděláš.
5: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
4: A paměť mi už taky dosluhuje.
5: Taky trochu pomůžeme, dědo.
4: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
5: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
5: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosi. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
2: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, Jotonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct, kanenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne.

0: Svýho Toníka neprodám.
1: Mě je fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady nebo každý zvlášť?
0: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
1: Hastrmani.
0: Nevěříte.
1: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo?
0: Já vám říkám, že jsou.
1: Jo, leda v pohádkách.
0: A kdo je tedy tohle?
1: Přece Štika. Nebo Štičák.
0: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těším.
1: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
1: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
1: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Ano, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
3: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve štiku, sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
3: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
3: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
3: A co láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
3: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku Hastrmanská.

0: Lucita, se pare se porebnicita.
1: Je mi. To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě nezná.
1: Já jsem ten synovec. Porybný, jo.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale cožpak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
1: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každýčký den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastermann Brčál se rozradostně vracel domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák Brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Vojáček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouskový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak jiný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa, a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pruli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.